0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Náplně hned.

0: Yeah.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Město Chomutov zkusí sdílená kola. Zastupitelé schválili peníze na pilotní provozslužby, která se ve městě rozjede od srpna. V ulicích by se mělo objevit zhruba 120 kol a několik stanovišť třeba u nádraží, nemocnice i turisticky navštěvovaných míst. Provozovatelé ale musí ještě vysoutěžit, takže cena vzejde až z výběru dodavatele. Pilotní provoz má ukázat, jestli se sdílená kola v Chomutově uchytí. Město z něj získá také data o tom, odkud a kam lidé nejčastěji jezdí a může podle toho plánovat cyklistickou infrastrukturu. Na severu Čech bude dnes zase teplo, většinou jasno, teploty 29 až 32 stupňů.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David. Ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: No. Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu. Mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. Panebože.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark a na to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za 2 hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12. Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobré, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: Myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Leonela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, čtvrt na 7, 2 minuty k tomu, hezké ráno z Hit Rádia. Sladké.

0: 79 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, přidáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ranko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
4: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
3: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu FK Viagem Ústí CZ.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v Ústí nad Labem. Dávejte si velký pozor v Revoluční ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování, takže se můžete zdržet.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6letých a 8letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal s okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Je to obrovský. Auto. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
2: že jo.
0: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že
2: se
0: jo.
2: To zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby
0: přesně,
2: chtěl by se něco doučoval.
0: Davide, mohl bys nám přičíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: Tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No, přečti to.
2: Spice Girls.
0: Girls. Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice Up Your Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: středa ráno. Jenom hity Mirai na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo? Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo. Mm-hmm. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
0: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Mm-hmm. Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychleji, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě jeli záchranné složky na Liberecku, u obce Markvartice havaroval motorkář. No a pozor, taky v Ústí nad Labem, kde vás taky teď může zdržet nehoda v Revoluční ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hitrádiu, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezky, to musel být mejdan. To musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo? Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo? Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. Tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
5: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu.

0: CZ. Hit Radio.
1: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Vedení Lovosice pustilo do boje s reklamními výlepovými plochami, které jsou podle radnice v ulicích nelegálně a měly být dávno odstraněny. Město předně postavilo neprůhledné plachty, aby je zakrylo a jednou už dokonce nechalo úplně odstranit. Další budou zřejmě brzy následovat. Město už déle než rok vyzývá libereckou firmu, aby odstranila veškeré plakátovací plochy, protože jsou už druhým rokem umístěny na pozemcích města bez oprávnění. Na Ústecku bude dnes zase teplo, většinou jasno, odpoledne až polojasno, teploty 29 až 32, na horách tam to bude do 29 stupňů.
0: Jsme v

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
2: Jasný ráno. Snídaní
1: šampionů. Máme tady, Davide, tobě hezký ráno, Dave.
3: Hezké ráno všem.
1: A hlavně krásné ráno, ano vám všem, kdo jste u rádia, 7:03, to je paráda, hezké ráno.
2: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
0: Hit Radio North Music.

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo, protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden pro vás, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Tak samozřejmě nevím. Záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně, takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet, teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12. Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou mám vlastně, David, zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou,
0: máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet. Hmm. Takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí,
0: nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo? No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet, ano, nebo ne? Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra mám.

0: Medána, Madonna, chcete-li, Hang Up, 7 hodin 15 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno, řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký.
1: No.
0: Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno, společný účet je u nás věčné téma, častá bouře, manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé minihromádky ještě ušetřím. A další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.

0: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
1: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
2: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka v těchto chvílích čeká na Litoměřicku, opatrně u obce Brozany, kde vás zastaví strom přímo na vozovce. Je neprůjezdná. Čeká se na hasiče a jezdí se objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Macchiato.
1: Espresso Macchiato, tohle je Hit Radio 7.31 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
4: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
5: Si myslím, že spíš byla už moc stará na ně.
3: Nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
5: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme se
3: Takže utěšit. Kolik? 5 let?
5: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu. Pojďme si to užít. Hezké ránko.
6: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hitrádiu v 7.35.
2: Rychlá pětka.
1: A to je čas soutěžit.
3: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny. Pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
4: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
4: Němcová.
1: Ještě jednou?
4: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
4: Řím.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
4: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
4: Bradavice.
1: Přesně. A pojďme na poslední, pátou.
3: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
4: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den poradím maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
4: Super.
3: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Complicated. Avril na Hit Radio v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blonďatá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vidíme jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou. Jo, že...
0: No, myslíš to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, ano, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale
2: ten
1: zároveň...
2: Vítězný.
1: Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Ne, teď já jsem vám to potvrdila, no jo, že dobře, i u chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Něco jak
2: ale
0: mezi?
2: Spíš takový špinavý blond, co to říká podle mě.
0: Špinavý blond. A tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je taky takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
1: Jsi taky špindíra.
0: Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska si míchá hnědý ostiny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mira.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz. Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Hit Radio.
16: Makes me feel alive.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se teď řeší na Ústecku. Pozor, v obci Trmice, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Záchranné složky zasahují v Tyršově ulici, která je teď průjezdná se zvýšenou opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7:53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo, potom. Český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom abyste to někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, ježiš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Iránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka zemřelo při sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat

0: objevit zhruba 120 kol a několik stanovišť třeba u nádraží, nemocnice i turisticky navštěvovaných míst. Provozovatelé ale musí ještě vysoutěžit, takže cena vzejde až z výběru dodavatele. Pilotní provoz má ukázat, jestli se sdílená kola v Chomutově uchytí. Město z něj získá také data o tom, odkud a kam lidé nejčastěji jezdí a může podle toho plánovat cyklistickou infrastrukturu. Na severu Čech bude dnes zase teplo, většinou jasno, teploty 29 až 32 stupňů.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
4: Jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránko.
6: Hezkou středu.
7: Snídaně šampionů.
6: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
8: Ale, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
5: Ale, tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
6: Yeah, tak.
8: Vrať to zpátky radši.
5: Tak tam zpátky, jo.
6: Marťo, že jsi to připomínala.
5: No, myslím, přesně, že? Přesně.
1: Radio North Music.
9: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: podcastu Hit Rádia, 6 minut po 8, hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj kluk, můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký bobrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne. A už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc. Že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno. To je kec, to je moc. To je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně si to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo úměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu, u vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, kterým se musí vejít do váhy kolik 20-25 kilo, tak jako poskládat tam ty všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že jo.
1: Počkej, ale hlavně co mi došlo teďka, vy jste rychle zbalený díky nám, že jo. Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím. Já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo.
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: To? Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasické zprávy SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: Tohle je taky velký léto, Shakira, Whenever, Whenever na Hitrádiu, za minutu čtvrt na devět.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za tři minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No.
0: Koho baví balit? Davide.
1: No mě ne,
2: co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapů, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču. Říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: Je divný, že jsi tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporují. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na dva týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívadla, taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím, ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem, jako 6 týdnů.
0: To je docela dost, docela hodně. Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má bejt. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den vám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě, ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako,
0: jo.
1: Dítě já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě povolit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
5: Já se vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám dvakrát. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely dvakrát, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jiný den, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no, takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, jasně.
1: Tak,
0: no,
1: konečně
0: no.
1: Slovo chlapa je.
0: No, dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme. Další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Radio, Dermot Kennedy, Kiss Me, chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Jeli po trochu sunshineu. One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to
5: má podařit. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
7: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Jablonecku poblíž obce Lučany nad Nisou. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. No a pozor, taky přímo v Jablonci nad Nisou, kde se nehoda stala v Podhorské ulici.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking. Co vy?
3: Taky.
4: U nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Nekecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Já jsem přihod nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde v Jugovce.
3: Musíš mít placený.
0: Jo.
4: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodějí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hit pro vás tady na Hit Rádiu 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkala před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mně by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco hulá.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to. Nevím, co s tím nikdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu, ještě pere.
0: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40, ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo? Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si rád budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my se na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se ze mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej, vy?
0: Vášnivej doslova, no tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů. Tak pojďme na to, krásné ránko.

0: A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.

0: hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
2: Hej, je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si, jdete v Mostě v ulici Československé armády směrem z centra. Před kruhovým objezdem s Chomutovskou se srazila dvě osobní auta a s kolonou a zdržením teď musíme počítat i v Bílině v obou směrech. Opravuje se tam silnice mezi Kováři. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Já ti dám hejty.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
6: Klikni! Co frčí tohle léto?
7: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
7: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
7: Když hry, tak Mironet.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vlna veder bude sílet, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Vyšegradské skupiny. Oznámil to maďarský premiér Maďar po schůzce se svými protějšky Babišem, Tuskem a Ficem. Babiš ve Vyšegradské skupině prý vidí budoucnost Evropy. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika.
4: Fotbalový servis.
12: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
2: Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, teploty 29 až 32, v Polabí až 33 a na horách tam to bude do 28 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí a teď už startuje naše dopolední show.
13: No, Lucka Šneger, Dan Rakacký, ano, ale Lucie teď přišla, hodila mi do toho vidle, protože no. Ty ses měl něco zeptat.
2: Já jsem se chtěl zeptat, proč tady není Lucka.
13: Lucie teď přišla, hodila mi do toho vidle, protože no. Ty ses měl něco zeptat.
2: Já jsem se chtěl zeptat, proč tady není Lucka.
13: Já ti to hned řeknu.
1: To je ale překvapení.

0: odloženého víkendu.
1: Přesně tak. Jak to, že tady zveřejňuješ naše soukromé zprávy, moje hlasové? Já už ti nebudu snad nic nahrávat.
0: Ne, tam bylo hezký to, že si odkládala budík tak dlouho, že se odložila úplně.
1: Odkládala jsem.
0: Pěkný.
1: To se tak někdy stává.

0: Skyfall a výborná Adele na Hitrádu Nord Music, 9 hodin, 12 minut. Je tady dopolední show LSD, kompletní už dneska, Lucka Schläger, Dan Rakacký a Lucie, ještě než budeš mluvit, prosím tě, tak já jenom řeknu posluchačům, takhle, mikrofon zaplej, nesvítí,
1: už jo, svítí, už svítí,
0: dobře,
1: zaplej.
0: Tak teď zapnu, promiň.
1: Jsi zvyklý, že jsi tady teďka byl sám.
0: No jasně, já jsem tě nechtěl nechat mluvit, ale budeš mluvit, tady mám napsáno, Lucie se neumí vrátit do reality, včera moře, dneska bordel v Ústí, pojďme si říct, už to ví, byla jsi na Santorini, tak já tě vrátím do té reality, z té reality tam zase zpátky, počkej chviličku, jo, poslouchej to.
1: Už se vracím, mám zavřená oči.
0: Počkej, to ještě není ono. To je jako...
1: No teď, předehra.
0: Tak pojď, už nám to řekni všechno. Ale
1: můžu se rovnou slíkat do plavek? Já mám ten Takže. Nevadí ti to, já si vždycky opravdu nahoře bez nějak.
0: Nevadí
1: nebude s ním problém, dobře.
0: Nebude vám vadit, když si z Luce odloží nahoře bez?
1: Rozepínám jeden kroplíček. Druhý kroplíček. Moře mi tady svítí. Na prdelínu.
0: Takže Santorini.
1: Sluníčko svítí, moře šplouchá.
0: Dobrý.
1: Hele, Santorini, přiznám se, že jsme byli loni s manželem poprvé. Mm-hmm. Byl to můj velký sen. Opravdu celou život. Já jsem se jako dítě hrozně přála někdy na ten ostrov. Ale nevím, buď bylo něco přednějšího, jiného, nevím. Za prvý, přišlo mi to i drahý, jako hrozně. Tak jsme furt jako odkládali a já jsem to dostala ke 40. narozeninám.
0: Skovi už ty prsa, prosím tě, už to nikdo
1: nezajímá. Jo, počkej, promiň. Počkej, já se zase
0: dobrý.
1: Zapnu.
0: Tak.
1: Dobrý. Takže loni jsem tam byla poprvé s mým mužem. Dostala jsem to ke 40. narozeninám, ale jeli jsme až o 3 roky později, což bylo loni.
0: To nevadí, hlavně,
1: že jsme jeli.
0: Ano.
1: A byli jsme oba velmi uchváceni, protože Santorini, ostrov, samozřejmě v našem věku už i dobrého jídla, to je taky zajímavý, jak už přesedláš i na to jídlo, že se jako chceš dobře najíst a napít. Ale ty výhledy z té kaldery, to je neuvěřitelný. Vlastně člověk se uvědomí, co dokáže ta příroda, že to všechno sopečný lávy, tam jsou, že vzniklo to na těch kráterech. Je to nádherný to vidět. A velká romantika za mě, ale letos jsme to pojeli trošičku jinak, protože mě loni mrzlo, že jsme to měli právě takovýho gofogo, ten bazének, ty výhledy, to dobrý jídlo pití. Ale to jsme si půjčili skútr a projeli jsme si červenou pláž, černou pláž, bílou pláž, celý vlastně ten ostrůvek.
0: Jako vodní skútr?
1: Ne.
0: Normální skútr. Jo, takhle.
1: Normální klasický skútr.
0: Aby jsme měli jasno, víš.
1: 125, víš to, taky bylo vtipný. Přijeli jsme do půjčovny, 125, 150 a my jsme tu sílu toho skútru, že my jsme se s manželem sebe koukli a my, nám stačí 125. Víš, jak jo, už v tom věku, rozumíš, brzy nepotřebuješ jako rychle k čemu, budeš spěchat, chceme se kochat. Takže jsme si celý ostrov projeli, si troufám říct. A to jsou prostě ty nejhezčí zážitky. Já to vždycky říkám mým muži, já nepotřebuju. Takže tenhle rok jsem vlastně taky dostala Santorini. Mm-hmm. Zase k narozeninám. Protože manželka, já jsem viděla, jak jsem loni byla tak šťastná. Tak vlastně letos v únoru jsem zase to dostala k narozeninám, tento víkendový pobyt. Takže já už si vždycky přeju, a manžel to ví, i Vánoce, i narozeniny. Rozumíš, já nechci hadry, nechci šperky, nechci nesmysly. Já chci zážitky, já chci žít a já to miluju, prostě to cestování. Takže jsme si to zase užili prostě bez dětí a je to skvělý bez těch dětí nechat doma. Doporučuji všem manželství.
0: Víš o tom, že jsi to teď spoustu manželům a mužům hodně zavařila? Že manželky budou chtít taky.
1: No a poslouchej, zrychluju. Pouštěte se na ten bakovní účet, rychle. A udělejte pro tu manželku něco dobrýho, tak jo, aby ona byla taky unavená, sedí pořád vaří, pere, smaží, já nevím, co všechno dělá, rozumíš, věší prádlo. Chudinka, máme toho plný zuby, chodí do práce, chodí cvičit, aby jsme dobře vypadali, aby jsme dobře jedli, všechno, ještě aby jsme fungovali v posteli. No to tě prostě nebaví. Potřebuješ na Santorini.
0: Lucie, výborný. Za chvíli se k tomu všemu vrátíme. Jsi výborná, hele, to byla skoro jak písnička.
1: Odpočinek svědčí.
0: Lucie je zpátky v plné formě a to máme rádi, tak pojďme, teď on trošku ale zvolníme, protože máme tady Last Good Night a Pictures of You, aby jsme se zase uklidnili, jo? Uklidni se.
1: Tak jo, se vrátím do reality.
0: No a teď on takhle, jo?
1: Tak to už je klasický hit rádio.
0: Krásný dopoledne vám všem. This is the-

0: Tak jsme se tady s Danem na Hit Radio Nord Music shodli, že Eva Farná a Miraj, cítem vzpomeneš si, že to je opravdu hodně povedená věc.
1: Pro mě momentálně top písnička, jako já to poslouchám, furt mám to v hlavě a strašně se to líbí a věříme, že to máte i vy a proto to vlastně hrajeme. A teď se vrátíme
0: ještě. Je to dobrý.
1: Je to výborný, je to, dobrý. To je. Je to výborný, dopolední show LSD pokračuje dál. Už slyšíte, že Lucie je zpátky z prodlouženého víkendu, který trval od pátku až do úterka.
0: Ale tak jako dobrá věc.
1: No je to výborná
0: věc. Víš, jako stačí takhle. Pátek, sobota, neděle, pondělí a...
1: Je to dobrá věc, pokud ho máš. Když ne, tak je to blbá věc.
0: Samozřejmě.
1: Když musíš být v práci.
0: Doporučuji, prodloužené víkendy nejsou od věci si udělat. Každopádně já vždycky bojuju, nevím, jak to mají naši posluchači, ale já vždycky hrozně bojuju s tím návratem do té reality. Neumím se jako hned přepnout. Tady jsem včera přistála v té Ruzině a představovala jsem si, Dan, že přijedu sem zase ráno do Ústí. Jako na, na tebe jsem se samozřejmě těšila.
1: Nechejte slyšet,
0: na naše
1: to říkala.
0: Posluchače jo. Taky, jako samozřejmě.
1: Už tady padla i ta myšlenka, že přestanu chodit do práce. Řekla jsi to ale. já nechci chodit do práce.
0: Protože já mám vždycky hrozný problém. Víš co, ty se tam rozležíš, rozvolíš, jak jako začínáš vlastně vypínat. Dáš si to dobré jídlo, pití, něco, sexik nějaký, jo, všechno to, jak v životě to má být.
1: I sexik, jo.
0: Představ si to.
1: Tam dělali,
0: i to se nám povedlo. Když jsme bez těch dětí.
1: A samozřejmě, no.
0: Takhle to bylo první v plánu, když jsme bez těch dětí. Jo. To bylo, my jsme vlastně prostě koukali na moře.
1: Vlastně to Santorini vůbec nezajímalo. Hlavně pryč vypadnout. Ale poslouchej, já se ještě vrátím k tomu, ty si...
0: No?
1: Tak to dopovíš, ale potřebujeme tady jedno, já to slíbil posluchačům, že to rozklíčujeme, protože jsem včera tady pouštěl tvůj zkaz od moře, co si posílala. Já jsem říkal, že zdraví všechny posluchače, ale nevíme co a potřebujeme to rozklíčovat. Poslouchej.
2: A doufám, že si...
1: Tak co to bylo?
0: Jo, to jsem řekla, aby si zase nezveřejňoval ty moje hlasovky. Jo,
1: takže jsem to neměl.
0: Takže to si neměl.
1: Dobře. A já myslím, že to byl pozdrav pro posluchače. Ale aspoň jsme slyšeli, že tam foukal vítr. Tak a pojďme se vrátit.
0: Byla jsem na lodi. Tak jsem se vtěla, že se neumím vrátit zpátky do té reality. A mám to jako trvá mi to, jo. Takže teď jsem vlastně dneska jako jela. Rozumíš, otrávená, to dítě do té školky, klasika, zase do toho režimu, že jo, to se někomu z nás moc
1: ta
0: nechce.
1: Rutina, no.
0: Přesně. No a přijíždím, přijíždím do Ústí nad Labem, hledám parkovací místo u Hit Radio Nord Music.
1: Ano.
0: A samozřejmě mě to jako nesklamalo, protože přijíždím, vidím jedno konečně volné místečko, tam vidím nějakou paní s nějakým pytlem igelitovým, parkuju tam a jak tam zajíždím, tam jsou obrovský hromady bordelu na chodníku. Nějaký bezdomovci, nevím, někdo vysypal prostě 4 popelnice dohromady na jednu hromadu. A paní tam teda uklízela chudinka a říkám, ježišmarja, zavolejte, já jsem šla pozdě, abych jí se tady pomohla, jako jo, jsem běžela dneska pozdě, to už jsme o tom říkali, že jsem zaspala. Ale ta tam chudinka s rukavicema to všechno tam nabírala zpátky. A já jsem si říkala, jo, tak sever nesklamal. Včera jsem se dívala Santorini na moře, pohoda, rozumíš, nádhera. Dneska bordel v Ústí nad Labem.
1: A tak to ale musí být.
0: Prostě jo.
1: Víš co, že tomu se říká yin-yang, rovnováha.
0: Ano, proto jsem si přijela. Proto jsem se vrátila domů s těmi.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
15: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: vámi Hit Radio Nord Music. Posloucháte dopolední show na zde Luzka Šlégr, Dan Rakacký ve středu 24. června teda. Letí to.
1: Letí.
0: Vrátíme se zpátky k tvé dovolené.
1: Prodloužený víkend.
0: Prodloužený víkend, já to přepálil trošku. No.
1: Takhle, já jsem stále užívala, jako kdyby to byla dovolená, protože kdy má člověk možnost být bez dětí se svým vlastním manželem. No,
0: a je vidět, že jsi toho plná, že to chceš všem zážitku říct, tak poslouchejte, protože tohle
1: to je... No nechci to úplně všem říkat, jako...
0: No tak když to říkáš do rádia, říkáš to všem, všechny, to je... To tak je?
1: No ne, mám samozřejmě. Jsou zážitky, které se dají zveřejnit, jsou zážitky, které nechce, o nich, kterých mluvím nebudu.
0: Tak řekni ty, co můžeš.
1: Každopádně, jsem se zamyslela totiž nad tím, než jsem totiž odlítala, tak se minulý týden stala v Chorvatsku, stalo se to obrovské neštěstí s tím českým katamaránem, kdy polovina posádky zahynula.
0: Tak na to přesně, katamarán byl chorvatský, plachetnice byla česká.
1: No, tak to není podstatný, zkrátka se srazily lodě a zahynuli tam 4 Češi. A já jsem... Při té příležitosti, když samozřejmě běžely ty zprávy, byly toho plný média, tak jsem si jako uvědomovala, že já jsem vždycky byla tak jako hrozně opatrná, protože my na loď chodíme poměrně často, ale ne, že bychom ji řídili, nemáme ani jeden žádný průkaz lodní, ale vždycky si loď půjčíme, aspoň na jednodenní výlet a trávíme takhle čas na moři. I sami s manželem, i když jsme někde na rodinné dovolené, tak se to snažíme jako, protože to máme zkrátka rádi. Je to zase úplně jiný úhel pohledu na tu přírodu, na ten ostrov, na ty zákoutí, dostaneš se do těch zátok, že je to prostě hezký.
0: Je to pěkný, ano.
1: Zaplaveš se v krásném moři, v krásných lagunách, takže zážitek veliký. No a já jsem si uvědomila, že než jsme tam jeli, tak já jsem, i tobě to myslím tady říkala, že já jsem se vždycky ptala, jediná z rodiny teda, zodpovědná, kde jsou plovací vesty. Třeba náš 6letý syn má vždycky, pochopitelně.
0: To je jasné.
1: Ten má prostě klasicky vždycky na sobě, no ale ty kluci starší, že pubertáci, co už
0: to nechtějí,
1: nebo ty v tom taky nejedeš, jo, už to prostě nemáš. Ale já jsem vždycky byla taková jenom, ukažte mi, kde jsou. A pak jsem jako pokračovala v té plavbě, jenom abych věděla, kdyby se cokoliv stalo, tak nezmatkuješ, rozumíš, rozhážíš ty vesty a skáčeš do vody třeba. A je to vlastně hrozně jednoduchý, jako být jenom obezřetný, že jo. A můj muž vždycky mi říká, se díváš na televizi, máš spadit zřetelně, to tady pro ty černý scénáře máš, jo. Prdlačku, podívej se, to se prostě v životě
0: stane se
1: může stát.
0: Stává se to, bohužel.
1: Cokoliv, a já vždycky razím takový moje jako smýšlení, proč zrovna mně by se to nemělo stát. Tak já vždycky uvažuji opačně, každý říká, proč mně by se to mělo stát. Ne, proč zrovna mě ne, děje se to všude, proč zrovna mě ne. Takže já jsem jako zkrátka opatrná. A my jsme si teďka na Santorini s manželem půjčili katamarán. Mimochodem katamarán má krásný příběh, že jsme z takový tury, kde všude byly takový ty moderní, velikánský, krásný lodě, i menší, i větší, a říkám manželovi, hele, podívej se, všechno ta moderna, to je dneska, veď jsou krásný katamarány, ale tamhle ten jeden, ten má duši. To byl takovej úplně starý katamarán, úplně nádherný, starý prostě. A já říkám, ten má duši, ten má srdce. No, seběhli jsme dolů, dali jsme si jídlo, pití, něco. Jenom tam vidíme takový stáneček. Tak jsem se tam sešla zeptat, říkám, je vypůjčujete, protože já mám vždycky ráda, prosím vás, půjčujte se lidi jenom od místních, jo. Žádný agentury, zaplatíte randál k ničemu, od místního, ten za nejlepší zákoutí, přispějete mu na rodinu, já tam mám ráda vždycky podpořit ty místní obyvatele.
0: Ano.
1: Takže přímo k místňákovi, říkám, je, a je tohle to loď, cena přijatelná, všechno ti ukážu, všechno znám, říkám, skvělý, říkám, a jakou máte loď? A on, tamhle ten katamarán, a ukázal na ten jediný, který jsem si já zamilovala, že ten nejstarší, samozřejmě letitej veterán, katamarán z duší, a já. Okamžitě jdeme. Takže jsme s manželem šli na celodenní výlet na katamarán a říkám pánovi, kde máte plovací vesty? Klasika.
0: Hned, okamžitě.
1: A on tak jako na mě tak koukal, říká, tady mi to samozřejmě ukázal, že jich tam měl strašně moc. Já říkám, výborně, výborně, můžeme začít plavbu. A on říká, ale neboj, já mu říkám, v Chorvatsku se to stalo minulý týden, Češi umřeli 4, tohle já potřebuji jistotu, prostě aby svěděl, že nejsem žádný blázen, že já to mám prostě takhle ráda mít to sichr. A on říká, jo, ale mám takový pocit, i to jenom, aby svěděla, se mnou se tím se stane, a já,
0: to říká každý.
1: A tak jak jsme jeli, manžel se směl do řeči, a já jsem zjistila, že mě vezl bývalý mariňák.
0: Wow.
1: Že bezmála 20 let sloužil u řecké armády, skutečně, jako na lodích, 175 loď dlouhou metrů, nevím, 200 metrů dlouhou loď, 7 pater to mělo, vozil tam vojáky, armádu, všechno tohle. A tak jsem zjistila, že jsem v takovýchto rukách. A tak jsme se ptali, jsem řekla spoustu věcí pak. A najednou z něj vypadla věta, že má jako doma, říkám, ty jako fakt jako mariňák, on říká, jo, mám doma ty uniformy, jsou dvě, jedna byla slavnostní, jedna byla jako pracovní, a teď já jsem najednou, rozumíš, ticho, ta představa,
0: pozor, žena vidíš, mariňáka, a uniforma,
1: vidíš,
0: jasný.
1: Mariňáka v uniformě, říká manželovi, běž se zaplavat.
0: tu chvíli tě moc manžel nezajímal, viď?
1: Kapitán, tak krásný moře, běž se zaplavat. On nechtěl. Furt tam byl se mnou.
0: Já jsem ani nedělil.
1: Furt si chtěl povídat, jo, s tím mariňákem, já taky
0: on
1: samozřejmě.
0: To
1: takže, hele, výlet krásný máme, jsme se rozvedali, všechno dobře dopadlo, neutopili jsme se. Vrátili jsme se společně.
0: A to jsme rádi teda. Takhle dopadlo.

0: Runaway Hit Radio Not Music s váma už kompletní LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásnou středu.
1: Ano, a protože je středa, tak dneska je velký den, protože... Co je?
0: Pojď.
1: No středa je velký den vždycky, samozřejmě, ano. Ty jsi to se převzala po svým.
0: Ne, já jenom čekám, co z tebe vypadne.
1: Není to třeba, jakože středa, třeba.
0: Ne, to není,
1: tak to
0: určitě
1: s tím nesouvisí
0: ne, to
1: vůbec. Ale pozor, dneska do Prahy přijede tahle parta. Duran Duran tady budou. Ale nejvíce tahle.
0: To jsou frajeři.
1: No a je tady konečně Robert, protože já ho potřeboval.
0: Ano, přiběh nám Robert Gajderovič.
1: Protože Duran Duran ho hodně zajímá, tak povídej.
2: Já, a co, já nevím, co ti mám
0: říct. Miluješ to.
1: No ty tam jedeš, ne?
2: O čem je řeč? O Duran
1: Duran.
2: No jasně, dneska tam jedu.
1: No jasně.
2: Auto Arena no, v Praze, dneska potřeboval. Koncert skupiny Duran Duran.
0: Prosím tě, Roberte, ty jsi už několikrát zmiňoval, že jezdíš na koncerty o půl den dopředu
2: tady
0: a jsi stál v první řadě. Tak,
2: tak tady to tady neplatí.
0: Ne.
2: Tady Durani nejsou zase jako Depeche Mode na té úrovni.
0: Dobře.
2: Kdyby byli Depešáci, tak jsem v první lejně.
0: Ale u Duranu...
2: A teď sedíme někde prostě v davu.
0: Ježíš, takže klasička, no. Protože Duran přijedou, no.
2: No, prostě.
0: Tu nahoru, prostě a, si sednou.
1: Už jsi na nich byl někdy?
2: Nebyl, ale vyrůstal jsem na nich v podstatě, takže že jo. Wild Boys to byl první, který jsem měl na kazetě někdy v osmdesátkách. A zajímá mě, jestli to tam zazní ty jejich starý hity, nebo...
1: Ne, ty oni pouštět nebudou vůbec.
2: Budou hrát jenom novinky, já vím, no.
1: Takže pokud se chystáte vy, přátelé, na Durany dneska večer, potkáte se s Robertem, protože ten tam bude taky ještě nějaký vzkaz.
0: Pustám ještě Robíkovi.
2: Jakou písničku jenom
1: jakou by si chtěl?
0: No ten krásnou Wild Boys, říkal, co si
1: tu jsme hráli.
2: Ty už jsi hrál Wild Boys,
1: no,
2: jo?
1: No kousíček jenom.
0: Ne, kousíček, tak ještě ať ho naladíme, ať ho naladíme.
1: Tak pojď, tě naladíme.
2: Tak pojď. No jo, to je ona.
0: Doufám, že z ty seračky zvedneš tu prdel nahoru a budeš trošku
2: tenčit. Ne vůbec, já budu jenom sedět.
1: Roberte, užij si to a vy taky, pokud jdete. Jsme Hit Radio North Music.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Sapril, přední český výrobce obalů, nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu FK Viagem Ústí.cz.
11: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle známe všichni, skupina Kabát, kdo ví, jestli na hitrádu Nord Music. Je tady 10. hodina, to znamená, že jdeme na silnice, už je tady s námi Robert.
1: Kdo ví, jestli, hele.
0: No, kdo ví, jestli, no, tak pojď.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, na výjezdu z Ročova na Líšťany. Narazilo tam osobní auto do lampy, takže počítejte tam s menším zdržením. A s kolonou a zdržením musíme počítat pořád v Bílině, v obou směrech. Opravuje se tam silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměru. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazů. Jak jim předejít, říká fyzioterapeutka Iva Bílko.
8: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
1: Častým viníkem letních zranění je také alkohol, proto by ho lidé před a během koupání neměli pít. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdy.

0: případě, že by ústecký Viagem proklouzl do první ligy, přijel by do Teplic 24. října.
1: Měli bychom konečně derby severočeský.
2: Wow.
0: Podle mě to ale úplně jako neklapne, ale uvidíme.
2: Tak třeba jo, ale nikdy neříkej nikdy.
0: Neříkám nikdy.
2: A nebo jak se říká, nestahuj kalhoty, brot je ještě daleko.
0: Já už je mám stažený. Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, teploty až 32 stupňů Celsia a právě proto mám stažený ty kalhoty.
2: No právě, to si říkám. A jdeš do toho brodu, viď? Se ochladí.
1: Klasika, Robert, zprávy, ano, počasí, ano, 10. hodina a vaše LSD Lucka s Danem pokračuje dál.
3: Hit Radio Nord Music.
2: A Česko dneska nepůjde spát, co se bude dít, to vám řekneme už za chvilku a taky ty největší hity. Teď, Lucie, Alvaro Soler.
1: Alvaro Soler, no, pochopitelně. Ne, ne.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD, Lucka s Danem. Přejeme vám krásnou letní středu.
1: Je tady středa.
0: Takže máte klimatizaci v práci.
1: My taky, ale máme ji vypnutou.
0: No, já nechci nastydnout, vyvětráme. No,
1: já jsem říkal, asi letos ještě nezapnul, ale o tom nemá být řeč teďkon. Teď jsme utekli úplně kam jinam. Já chci říct jednu věc.
0: Pojď.
1: Mám tady písničku pro dnešní ráno. Všichni jsou už v Mexiku. A ten důvod víte, je jasný. Ale ráno ve tři nás čeká zápas český fotbalový repre proti Mexiku. A všichni už tam jsou. Hele, tam až 4000 českých fanoušků, co jsem nevěděl, to je docela hodně.
0: A já ti něco řeknu.
1: No, řekni.
0: Koukala jsem na tu televizi a tam Čech a já říkám, a pak, že lidi nemají prachy.
1: Přesně, všichni už jsou v Mexiku. Hele, uvidíme, jak to teda dopadne, ale každopádně dneska české fotbalové fanoušky čeká... Protože ve tři ráno, pojďme si říct, musíme vstávat a koukat na to ráno. To je hustý, víte, takhle. No, časový posun.
0: Mimochodem, nech tu Helenku chvilinku.
1: Ano. Už blízko se blízká a něco ti říká. Proč?
0: Přátelé, dneska Helenka Vondráčková slaví 79 let. Chápeš to?
1: Nechápu to, ale tak víme, že není jak úplně nejmladší.
0: Je ale to bába jak fik.
1: Je to trvalka, takzvaně. Něco jako Jiřina Bohdalová. Bych to takhle dal na podobnou
0: úroveň. Ty nám říkáš trvalky?
1: Ale je hezký bejt jak trvalkou. Jsme od fotbalu skočili na Helenu Vondráčkovou. Jako.
0: No ne, tak 79, rozumíš? Takhle podle mě to je možná zajímavější než ten fotbal, ne? Já teda nevím, jak se jim daří. Já jsem zaznamenala v médiích velikánskou kritiku.
1: Špatně. Oni si teda věří a musí Mexiko porazit dneska, nebo pořád říkám dneska.
0: A jinak jako jedou domů, jo?
1: Jinak by pojedou domů, ano. Přesně tak. Oni si to zavařili tím, že... No prostě, není to dobrý. Není to dobrý.
0: A tak asi nikdo nečekal, ne, že budeme mistři světa.
1: To nikdo nečekal, ale až takhle to taky nečekali. Jo,
0: tak, že to je až tak špatný.
1: Čekal se takový zlatý střed a bohužel to nebylo. Nicméně právě asi myslím, že po tom zápase ve tři ráno to bude takhle. Mama, maminko, jdu domů.
0: Ty fotbalisti jak píšou. Tak nic. Maminka upeče něco dobrý, udělá řízky.
1: Ale samozřejmě přejeme, aby vyhráli, jako já to nechci nějak schazovat, jo, ale...
0: Já každému přeji, aby vyhrál, jako...
1: Všechno to takhle naznačuje tomu, že...
0: Ty sportovci kvůli tomu to dělají, že jo, to je to jejich práce, v podstatě je to jejich povolání.
1: Pojďme se ale říct, jako Mexičani, domácí mužstvo, bude tam spoustu Mexikánů, fanoušci, jsou navíc zvyklí tam hrát oproti nám. Jako, jestli to povede, že porazem Mexikány, tak to zítra oslavíme.
0: Tak jo.
1: Jo.
0: Tak jo. Bereš flašku?
1: Beru flašku.
0: Můžete pít v práci, my jo.
1: Tak uvidíme.
0: U nás zítra to nejde vidět.
1: Zítra si řek, no ale je to slyšet.
0: To ráno poznáte. Dobré ráno.
1: No uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě držíme palce. Tady to byla taková legrace, no jako, že to prostě může
0: ne,
1: dopadnout.
0: Zapij, jako takhle, jestli porazí někdo Mexiko, tak to je jasný, že to zapije.
1: No dobře.
0: To si pojďme slíbit.
1: A co budeme pít? Tequilu. Si dáme.

0: Mark Ambor, Belong Together, Hit Radio North Music. S váma vaše OSD, díky za to, že jste s námi a přejeme hezkou středu.
1: No a víš, jak se říká, že dobrá hospodinka pro pírko přes plot skočí, tak já bych to upravil, kdo je chytrý a rozumný, skočí na náš Instagram, protože díky němu můžete ušetřit spoustu peněz, jelikož náš Instagram je za prvé nový, voní novotou ještě, najdete ho jako, nebo nás najdete jako Hit Radio pod tržítko North Music a je tam spoustu věcí, spoustu soutěží, díky kterým můžete ušetřit hodně peněz. Například
0: můžete získat all inclusive lístky do Bagger Parku, no ale to zásadní.
1: To zásadní, jede tam soutěž o 10 tisíc na benzín nebo naftu pro vaše auto, abyste o prázdninách mohli jezdit zadarmo. Třeba zadáčo na dovolenou. 10 tisíc tam čeká.
0: To už můžeš jít hodně daleko.
1: No tyk. Na konec světa třeba.
0: Napříč Evropou.
1: Na konec světa.
0: Na konec světa, zase nebáze.
1: Tak já jsem takhle trošku na přifouk, jako jo. Takže tohle všechno a nejenom to, taky máte tam videa ze zákulisí rádia, fotky, ale hlavně můžete ušetřit díky našemu Instagramu a Lucie vám teď prozradí ještě jednou a pomalu. Pojďme si vzít telefon teď všichni, pokud ještě nesledujete náš Instagram.
0: Beru
1: si
0: ho.
1: Protože důležitý je dát ten odběr, jako follow.
0: Tak, to znamená, jako to sleduji, jo?
1: No, že to budeme sledovat. A vy to
0: já by to bylo pro všechny, rozumíš?
1: Dobře, ano, tak to řekni.
0: Mám říct i ten postup.
1: Ten postup řekni
0: celý. Vemte si telefon do pravé ruky. Takhle. Kdo chce, může i do levé.
1: Upřesně, chytrý mobilní telefon.
0: Chytrý, ano, pardon. No třeba můj tatínek, no právě, jako ten nemá, že jo, neví.
1: On by ten Instagram na tlačičkáči to nenajdete.
0: On si musí ten benzín zaplatit.
1: Dobře.
0: Ani do Bagger Parku se nedostane zadarmo.
1: Kup mu telefon, než se tam může přihlásit.
0: Přesně tak, přátelé, vemte si váš chytrý telefon. Rozklidněte ikonku Instagramu a tam si zadejte do vyhledávání, je tam lupička, Hit Radio, podtržítko, North Music, a to jsme my. A s náma ušetříte takových peněz, že vám toho zbyde, že můžete ještě
1: si vám sousedi budou závidět.
0: A když vy, tak my taky přistavíme.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slavy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
5: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!

0: EGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
1: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Hit
3: Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Krásnou středu, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech. My vám přejeme hezký den.
1: Ano, je tu středa, 24. června, a to znamená jednu jedinou věc. Že to takhle zní divně, v červnu.
0: Mě to vlastně nevadí, to je jediný moment, kdy mám ráda sníh. Představa, že máš tady 35 stupňů. A jakože, tady jenom ta představa, že venku sníží, to ti je v tuhle chvíli vlastně jedno. Ale upřímně, přátelé, přesně dnes, ode dneška, za 6 měsíců, tady máme štědrý večer.
1: Ano, je to tak, a chtěl bych jenom říct, ty jsi to úplně vystihla, protože představte si, dneska Lucie do studia přinesla vánočku. Jak tě napadla vánočka v červnu?
0: No, protože můj syn jí má rád a vždycky po cestě do školky jí už žďubuje, tak jsem jí přinesla nahoru, no. Tak...
1: Ty jsi to trefila úplně nečekaně. Nebo to byl záměr?
0: Ne, nebyl to záměr. Nebyl byla to záměr. Náhoda, intuice nějaká, šestý smysl nás, no, tak žen, pochopitelně.
1: Jsme na sebe napojeni, ty jsi to viděla, že to chystám. Ne, fakt, že je to zvláštní, že za 6 měsíců tady bude štědrý den.
0: Děsivý.
1: A venku je takhle. Takhle. Na ten štědrý den budeme s láskou vzpomínat na ty vedra, si myslím.
0: Přesně tak. Všichni, co remcáte teďka, že není kam se schovat do stínu, buďte rádi. Zimě bude zase brzo tma, budeme chodit z práce za tmy, vstávat za tmy.
1: Jo.
0: A to přece my nechcem, takhle nám je daleko líp.
1: Nechcem,
0: máme
1: ale
0: vitamin
1: muset.
0: D, no budeme muset. No. Každopádně takový jako manuál, bych řekla doporučení. Protože no ne, hele, červen to chvilku uteče, letní prázdniny jsou fuč.
1: Teď přijde ten moment, proč to vlastně říkáme. Aby se nás na to upozornili. Tak povídejte manuál.
0: No, hele, září se blíží. V září se škola, že jo? Teď tam máš další výdaje na školu a tak dále. Takže třeba já to dělám tak, že opravdu se mi to podařilo už mnoho let, to dělám za sebou, že od září kupuju postupně, teda píšu Ježíškovi o dárky. A on každý září už si dá dva na stranu, v říjnu si dá dva na stranu, v listopadu dva.
1: Takhle to je.
0: A v prosinci 8 dárků, jako když najdeš, jo? Takže nenechat to na poslední chvíli, proto o tom mluvíme.
1: Přesně, abyste se na to připravili a toho Ježíška už teď upozornili, že už se to blíží.
0: Klidně se napište, už má dopísek.
1: Jo? Za okno, tam schoří, ale po víkendu.

0: My tady na Hitrádu Nord Music čarujeme abrakadabra, aby vám to v práci rychle uteklo a mohli jste k vodě. Co, už zabralo to, už můžete? Abrakadabra, pořád nic? Tak ještě jednou. Abrakadabra, šunkoflex, plex, max,
1: pex. Šunkoflex. Nic. Typu někdo možná bude mít za chviličku tak. Kověru. Šunkoflex.
0: To byla Lady Gaga. S vámi Lucka Schläger, Dan Rakacký, dopolední show LSD. A teď zásadní informace.
1: Přesně tak, přátelé. Středa, hosta je třeba a je tady úplně poslední středa. Červnová. To znamená pro nás dva, pro naše LSDčko a pro vás, pro naše posluchače, že tady je úplně poslední host, protože červenec, srpen, my ctíme prázdniny.
0: Budou prázdniny, ano.
1: Já je ctím úplně definitivně.
0: No ty úplně, no, to víme už tady.
1: Tak já se cítím jako mladá holka.
0: Mě tady nechá.
1: Jaká studentka, rozumíš, mladá holka, já se tak, jak připadám před maturitou.
0: Pojedeš na tábor?
1: Pojedu. Na letní tábor.
0: Na letní hudební tábor.
1: Ano. Nebudu to říkat. Na který nástroj budu hrát. Každopádně... Ty jsi ale vůl. Každopádně...
0: Jak ti to dochází pomaličku?
1: No mně to došlo hned, jako samozřejmě. Jenom jestli našim posluchačům to
0: já
1: také
0: myslím,
1: dochází.
0: Já myslím, že vy všichni.
1: Každopádně jsem chtěla říct, že červenec, srpen, já tady nebudu, Dan tady bude sám, já mám opravdu regulérně prázdniny, takže tě tady opustím, ale proto je to úplně poslední host, protože prostě zase další až v září s novým školním rokem.
0: Až se vrátíš.
1: Až se zase vrátím.
0: Dobře.
1: Dneska mezi námi bude už za chviličku od 11 hodin majitel a zakladatel Bagr parku v Mostě. Ondra Volk. Říct jako, hele, to je také hezký říct, jsem zakladatel něčeho, že jo?
0: To tady udělal.
1: No. Bude mít tu pamětní desku tam.
0: Ale Bagr Park je hezký, jako hezká myšlenka.
1: Je to hezká
0: tak
1: myšlenka.
0: Tak se o tom popovídáme.
1: Je tam spousta zábavy. Kdo nezná Bagr Park v Mostě, vydržte, poslouchejte, když nebudete vy tak zabavit děti a možná i manžela, tak je nejlepší je poslat do Bagr Parku.
0: A navíc se chystá Bagr Fest, kde bude i Hitrádo Nord Music. O tom všem si budeme povídat a třeba... Jako máme to slíbeno, ale nechci jako říkat na určito, máme slíbeno, že budeme mít i soutěž o vstupenky do Bagr Parku All Inclusive, to znamená, že to platí na všechno úplně, furt, takhle, furt ten den, myslím.
1: Prostě, jak si můžete užít All Inclusive, jak to znáte někde z dovolený,
0: ano.
1: Jo, tak tady přijdete, jíte, pijete, zabáváte se, jak je vám po libosti.
0: Tohle všechno po 11. hodině, tak buďte s námi, vydržte, dáme si ještě pár písniček a pak to tady bude. Pár písniček, no třeba Kygo nebo Nickelback. Co ty na to?
1: A já jdu zbagrovat zatím tady svačinu, co mám.
0: Dobře.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
8: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
16: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Kygo. Stole the show, s vámi Hitrádo Nord Music, do poledního LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký. A protože je 11. hodina, je tu Robert, jdeme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, na výjezdu z Ročova na Lišťany narazilo osobní auto do lampy, počítejte tam s omezením. No a se zdržením musíme počítat v Bílině, v obou směrech, opravuje se tam silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
2: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 2030, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Na Miladu se dostanete zdarma, také letos budete moci využít bezplatnou autobusovou linku z centra města k jezeru Milada. Autobusová linka bude jezdit po celé letní prázdniny až do 30. srpna. V provozu bude každý pátek, sobotu, neděli a také ve státní svátky. Bude to celkem 10 spojů denně, ale dopravce upozorňuje, že na trase nejsou povoleny nástupy ani výstupy na jiných místech než na určených zastávkách. No a čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných nájezdech. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes můžeme v Ostravar aréně opět fandit našim, utkají se s Američany a utkání začne v 17.30. Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, no a teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert, jeho zprávy a... Můžeme dál, Lucie, pokračovat?
10: 11. hodina, pokračujeme samozřejmě dál vašo LSD, Lucka s Danem.
9: Hit Radio Nord News.
10: No a protože středa hosta je třeba, už jsme o tom tady mluvili, dneska k nám zavítal zakladem.
9: Hit Radio Nord News.
10: No a protože středa hosta je třeba, už jsme o tom tady mluvili, dneska k nám zavítal zakladatel Bagr Parku v Mostě Ondra.

0: mezi bagrem a popelářským vozem?
1: Tak to je jednoznačně bagr.
2: Jako fakt. Já chtěl popelář.
0: No. Tak je jasný, že jsi chlap na správném místě.
2: Za chvilku si probereme celý příběh bagr parku v Mostě. Jak vznikl, jak se mu daří, jaká bude jeho budoucnost. Vydržte s námi. Ondra Vlk, zakladatel bagr park v Mostě.

0: Nico Santos, Human Begin, s vámi Hit Radio Not Music, středa, to znamená, že kromě toho, že tady je Lucej Šléger, Dan Rakacký, dopolední show LSD, máme tady dnešního posledního hosta před prázdninami.
1: A tím je zakladatel Bagger Parku v Mostě Ondra Vlk. Ondro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak řekni nám, jak vůbec vznikla ta myšlenka, kde se sebrala ta myšlenka prostě založit Bagger Park?
2: Za mnou s tím přišel, tuším, že někdy začátkem roku 2022 Tchán, že má takovouhle myšlenku a jestli bych s ním do toho nešel, jestli bych mu to nepomohl, hlavně s marketingem.
0: Mm-hmm.
2: A v práci, v který jsem pracoval předtím, už ta atmosféra nebyla tak dobrá a všichni kolegové...
1: Ondro, řekni, kde jsi pracoval?
2: V Litvínově, v hokeji.
1: Ano, HVC, proto se Ondru známe, že HC Ver Valtínov. Ale to už nebylo za působení mého muže, abychom
2: to
1: jako řekli.
2: Ne, to už bylo tak 2 roky, 3 roky možná potom, co skončil.
1: Tak já, abychom to ujasnili, jo. No, tady došlo k nějakému zbytečnému komunikačnímu šumu.
0: Takže víme, že za Bagger Parkem stojí Tchán. Teda.
1: So, jste z ní, ano, Tchán a Ondra tak pracoval v HCčku ve Litvínov a Tchán ti v té době zavolal, že má tenhle ten bláznivý nápad.
2: Ten vlastně mi za mnou přišel a s tím, že jestli to tam má vůbec jako cenu, aby se tam člověk jako nervoval, tak jestli bych nešel s ním do toho, do tohohle projektu, a tak jsem říkal, že nejčím jsem si to samozřejmě zvážil a říkal jsem, že jo, proč ne, je to zajímavý. A v podstatě pak se začalo budovat. U toho já jsem úplně z rodu nebyl. Já jsem pak byl hlavně především pak, co se týkalo zajištění těch marketingových věcí a tak, a postupem času vlastně se tam teď starám o většinu těch věcí.
1: Hele. Já bych jenom chtěla říct, upozornit na to, jak Tchíně a Tchán jsou důležité bytosti v našich životech.
0: Jasný. Ondro, teď, pokud náhodou někdo poslouchá, neví vůbec, co to Bagger Park je, tak to představ, co si pod tím posluchač, který tam nikdy nebyl, neví, o co se jedná, co si pod tím má představit.

0: My jsme vlastně v podstatě jako klasický zábavní park, kterých je v Čechách několik, ale my se specializujeme na to, že si lidi můžou vyzkoušet lidi a děti, rodiče, babičky, maminky, řídit opravdové stavební stroje.
1: Jo, vy jste scháněli ty bagry?
0: My jsme z začátku měli spolupráci s jednou půjčovnou, to byla první sezóna, pak jsme si to vyhodnotili, že to pro nás nemá úplně smysl a další rok jsme si ty stroje nakoupili.
1: Inzerát, scháním bagry všech velikostí, všech tvarů, tak nějak to probíhalo.
0: Ne. První jsme samozřejmě zkoumali, jaká možnost je v České republice, ale nakonec jsme se rozhodli tak, že jsme si všechno objednali v Číně a v podstatě všechny ty stavební stroje nám pak přišly ve dvou kontejnerech.
2: Aha. Tak to je hustý. Já jsem tam byl, viděl jsem to, že některé stroje jsou maličké, to je pro děti, že jo, evidentně, a pak jsou větší, takže máte to rozdělený, že i dospělák se může vyzkoušet?
0: My tam máme takové tři části. Jedna část je ta hlavní, kde jsou vlastně všechny ty velké stavební stroje, pak tam máme nějaké trampolínu, nafukovací atrakce, pak máme další část se čtyřkolkama a poslední část, no předposlední část jsou traktory. Takové malotraktory, které vidíte na vesnici, takže si tam děti můžou projet prostě na okruhu. A vedle máme ještě dopravní hřiště, kde jsou dětská elektrická autíčka, odstrkávadla, šlapadla a další nafukovací atrakce.
1: Odrazoval vás někdo od tohle bláznivého nápadu, protože přece jenom je to takový možná unikát v České republice, ne, mít bagger park, nebo možná i v Evropě, já nevím.
0: Úplně nás od toho nikdo neodrazoval, samozřejmě ten park už funguje takhle v Anglii nebo v Americe, jmenuje se to Diggerland. My jsme takový trošku jako menší podobný typ toho parku, ale co se týče nějakého odrazování, tak tam nic nebylo. Samozřejmě, když jsme to budovali, tak jsme úplně nevěděli, do čeho půjdeme, jak kolik bude chodit lidí, jak to bude fungovat všechno, ale myslím si, že za ty 4 roky se posouváme pořád dál a dál a snažíme se to pořád jako zlepšovat, aby se tam ty lidi cítili líp, aby od nás odcházeli hlavně spokojení.
1: Pojďme taky říct, kde naši posluchači Bagger Park najdou. Jak se k němu dostanou? Jestli autem, autobusem, jaká tam je doprava?
0: K nám asi nejlíp se dostanou autem. Nacházíme se přímo na polygonu v Mostě. Když vlastně projedete bránou na polygon, tak pak už vlastně uvidíte po levé straně celý náš park. Parkoviště máme přímo před naším areálem. Samozřejmě můžou se k nám dostat i vlakem i autobusem, ale ty spoje tam nejsou úplně tak častý a pak ještě musí jít kous pěšky, třeba zhruba 400 metrů ze zastávky.
1: Takže nejlépe vzít auto, přijet.
0: Přesně tak.
1: Na autodromu Most?
0: Ano.
1: Tak jo.
2: Tak s námi dneska tady Ondra Vlk, který založil Bagger Park v Mostě a za chvíli se podíváme na to, co všechno mi dovolíte tam s těma bagrama a bulldozerama dělat.

0: Morandy, Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD Lucka s Danima, protože středa hosta je třeba, je tady s náma taky dneska Ondra Vlk, zakladatel mosteckýho Bagger Parku.
1: No pojďme na to, co jsem už nasínil. Když tam jako rodič s dětskem přijdu, co všechno mi dovolíte dělat s těma strojema, po případě, když to vůbec neumím, jak s tím budu manipulovat?
2: My vlastně u každé té atrakce máme obsluhu, u každé té motorové atrakce máme obsluhu a ta vlastně vysvětlí vám, co s tím smíte a nesmíte dělat. Jo, takže v podstatě je to velmi jednoduché, prostě přijdete, je tam nějaký klučina nebo holčina, který vám vysvětlí, jak se ten stroj řídí, jak se ovládá, kde smíte jezdit, kde nesmíte jezdit, co s ním smíte dělat a v podstatě můžete jít na věc.
1: Takže jako můžu i popojet jako kousek, jo?
2: Co se máme tam silniční válce, takový ty, jak válcou asfalt, s nima se jezdí, pak tam máme smykem řízený nakladač, takový ten klasický bobík, ten taky můžeš jezdit. A pak tam máme dva velké dampry, takový ty auta s tou velkou korbou vepředu na nakládání hlíny, že se do toho nakládá, tak s nima se taky jezdí. A zbytek strojů, jako jsou bagry, tak ty už pak jsou zaaretovaný na místě, aby statický. S nima nikdo nevodil.
1: Jasně, a teďka, že ho napadne, potřebuji na to papíry, třeba řidičák, abych mohl.
2: Nepotřebuješ na to nic, stačí, když k nám přijdeš a můžeš se všechno vyzkoušet.
1: Posluchači, můžete bez řidičáku si zařídit bagr třeba.
0: Kdo bývá nadšenější, děti nebo tatínkové? Protože já si myslím, že to je zábava i pro rodiče v určitou chvíli.
2: Já teda musím říct, že možná někde i maminky, jo, oni se trošku schovávají za ty děti, že jo, že si to budou zkusit, ale tatínkové samozřejmě taky, jo, protože kolikrát to tam člověk vidí, že tatínek celý nadšenej, teď některému dítěti se už ani moc nechce a on chce jít na ty další atrakce s ním, ještě znova si zabagrovat.
0: Jaký atrakce u vás, jakou milou nejvíc ty rodiny?
2: U nás nejvíc asi ty největší stroje, co jsou, takže ty 3-tonové bagry, co tam máme, kterými hrabou normálně do země, nebo pak ty dampry, které jsou fakt velký a jezdí tam s nima do kolečka, tak to je takový to ten největší wow efekt, když tam někdo přijde.
0: Kolik let vlastně už vůbec funguje Bagger Park v Mostě?
2: My jsme otevírali 1. června 2022.
1: Takže čtyři roky.
0: Vnímáte to tak, že jste se stali i určitým jako centrem zábavy tady u nás v Ústeckém kraji, té rodinné zábavy, že k vám ty rodiny opravdu se třeba i vracejí?
2: Určitě, vnímáme to, že se k nám vrací hodně našich návštěvníků, kteří už u nás byli. Vlastně za tu sezónu nás navštíví zhruba kolem 15 až 17 tisíc návštěvníků.
0: Kam byste chtěl ještě třeba ten, nebo kam by si chtěl ten Bagger Park jako posouvat? Máte nějakou ještě vizi, plány, rozšiřovat, něco měnit?
2: Už úplně nějak zásadně rozšiřovat ne, myslím si, že toho tam máme hodně těch atrakcí, ale samozřejmě dál ho zvelebovat, aby byl barevnější, aby byl hezčí, aby to bylo útulnější pro ty lidi, když přijdou, aby se tam prostě cítili dobře.
1: Ondro, a je nějaký stroj, který tam ještě nemáte a po kterým toužíte a je těžký ho sehnat? Napadá ti něco?
2: Úplně není, chtěli jsme tam ještě taky takový stroj, že jsou tam vlastně takový kleště a že vlastně těma kleštěma by mohl jako zvednout třeba kládu a přendat ji na stranu.
1: Ale mechanická ruka nějaká taková.
2: Přesně taková.
1: Kdyby se chtěla, to tam teda není.
2: To ale tam nemáme a zatím to ani nějak jako neplánujeme.
1: Takže jste spokojený s tím, jak to je teďkon, ten rozsah atrakcí, takže nemáte nějaký plán, že chcete třeba jenom Buchar.
2: Ne, my už tam moc toho místa zase nemáme. Máme tam ještě jednu plochu takovou větší, kterou teďkon ještě jako nevyužíváme, ale jinak už to tam máme poměrně plný.
0: Do Baggerfestu se chystá, v Baggerfestu se chystá velká akce, bude to Baggerfest, který bude tento víkend. Co tam bude, co tam budete moct vidět, si řekneme za chvilku s Ondrou Vlkem, zakladatelem Bagger Parku v Mostě. Zůstaňte s námi.
1: Taky pro vás budeme mít ještě během rozhovoru dvě vstupenky all inclusive do Bagger Parku, tak poslouchejte, protože budete moct vyhrát.

0: Těžká pohodička, Gotye, Kimbra. S vámi Hitrádo Not Music, dopolední show LSD, Luzka Šléger, Dan Rakacký. A protože je středa, tak je náš dnešní host Ondra Vlk, který založil mostecký Bagger Park, a teď jdeme k tomu, co nás čeká, Baggerfest.
1: Baggerfest bude teďka o víkendu tuto neděli, Ondro. Nalaď nás, v čem ten den bude jiný než každý klasický v Bagger Parku?
2: Je to vlastně takový zábavný festival pro rodiny s dětma, kde v dopoledních hodinách cirka do jedné hodiny budou i složky záchranného integrovaného systému, to znamená, budou tam hasiči, záchranáři, policisté, městská policie Most, a všichni vlastně budou mít nějaký blok, kde budou ukazovat tu svou práci. U hasičů bude hašení domácích požárů, budou ukazovat, co se stane, když na hořící pánvičku nalejete vodu, nebo to budete snažit hasit moukou, tak vlastně se můžete dozvědět, co vlastně nesmíte dělat. Policisté by měli ukázat svého technika, jak vlastně zkoumá místo činu. Záchranáři si vylosují někoho z publika, budou ukazovat základy první pomoci, a městská policie bude dělat osvětu ohledně prevence kriminality v Mostě.
1: Takže takový edukační, okénko, ano. To je ale hezký.
2: Pak to vlastně naváže tím, že bude vystupovat Bibi Boom, kterou možná budou znát všichni malé děti. Následně bude pokračovat Míša Růžičková, která je velmi známá v tom dětském prostředí. Mezi tím budou vystoupení tanečního studia Kamily Hlaváčikové, bude tam mít pohádku Zdeněk Lukesle, celé to bude moderovat Libor Weber, a v podstatě celý ten den bude prostě zábavný takhle pro celé ty rodiny s těma dětma, a můžou si tam vyzkoušet stavební stroje stejně jako v tom běžném provozu, ale prostě tam bude ten program, který je takhle navíc.
1: Pojďme si připomenout, kdo má malé děti. Ondra má malé děti, já mám malé děti.
0: Já ne.
1: Věřím, že i spousta našich posluchačů má malé děti. Tak pojďme si připomenout, že tuto neděli Baggerfest v Bagger Parku v Mostě, a ve 13.30 vystoupí Bibi Boom. Já jsem se připravila takovou krátkou ukázku, aby jsme nalákali ty rodiče, možná, ale ti to nic neřekne, že jo, já třeba na těch YouTubech, těch dětských platform je strašně moc, ale jenom některé to tvoje dítě má rádo, znamená, tak pojďme na Bibi Boom.
0: Bibi Boom.
3: Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena.
1: A my v práci si to klidně dejte, klidně vstaňte.
3: Hlava, ramena, kolena,
1: a nezapomeňte, že se bude zrychlovat.
3: Oči, uši, pusa, nos.
1: Pojďme.
0: No ne.
1: Pojď. Hlava, ramena, kolena.
0: Takže jsem rád, že to nevidíte teda.
3: Palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce. Oči, uši, pusa, no, nos. Hele, vidíš, že to mám zmáznutý.
0: Je tady Ondra, jako. Ty jsi úplně vypustila hosta a začala si tancovat.
1: Já si myslím, že Ondra je důležitý ty rodiče napojit na to, aby věděli, kdo tam bude vystupovat. V 15.30 pak bude Míša Růžičko, a tak mám tady taky takovou krátkou ukázku. Já jsem se na to připravila. Pojď,
0: Míša. A to jsem neřekla, že mám připravit já.
1: Ty nemáš Míšu Růžičkovou.
0: No mám
1: jí,
0: ale nemám jí připravenou teď.
1: Tak si na to dej chvilku čas,
0: tak
1: počkáme,
0: já to teďko, no.
1: Protože samozřejmě
0: někdy Lucie, je zásadní nedostatek, jako, ty musíš hlásit tady ty věci. Jako,
1: a sice to musí, no. Takže pojď na Míšu Růžičkovou.
0: Chudák Ondra teď.
1: Já myslím, že to všichni znáte.
0: Ondra jenom sedí
1: tak
0: a kouká.
1: Ondra je objednával, ne, že Ondro?
2: No,
0: no ne, já neříkám chudák, že to musí poslouchat, ale
1: no
0: že tady sedí a nemluví.
1: Ondra ví, co ho čeká v neděli aspoň.
0: Jdeme, Míša Růžičková.

0: ještě 20 popelníků.
1: Lucie ve svém živlu tady teď.
2: Já to miluju. Hej, ty,
1: já jsem taky popelář. No, paráda. Ještě 20 popelnic, to je šichta teda. Pojďme.
2: Takže pokud budete chtít zabavit dokonale, nejenom vaše děti, ale i sami sebe, Baggerfest tuto neděli v Baggerparku v Mostě, jak jste slyšeli, Ondru Vlka, integrovaný záchranný systém celé dopoledne ve 13.30, Bibi Boom v 15.30, Míša Růžičková a celý den si můžete vyzkoušet bagry.
3: Ano,
2: všechny stroje.
3: Tak, přesně tak. Tak.
2: Najíst, napít, všechno bude.
3: Všechno bude.
2: A bude pozor, taky velké vedro.
1: Ondru. Bude vedro, řekni, jak se na to připravení.
3: Bude velké vedro, ale my na to jsme samozřejmě připraveni. Máme tam jednu vodní atrakci, velkou takovou skluzavku, kde se děti kloužou do bazénu. Máme tam vodní lodičky, chystáme vodní mlhy a další zavlažovací zařízení, tak aby se tam to vedro dalo zvládnout.
2: Tak máte tam ty hasiče.
3: Taky. Ty
2: tam
3: máme
2: taky. Tak ty to taky zvládnou, když tak ne.
3: Ty to taky, když no, tak můžou uhasit.
1: Pokropíte lidi. S námi dneska Ondra Vlk, který založil Bagger Park, a za chviličku pokračujeme.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
6: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s...
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Anastasia, Hit Radio Nord Music, s váma Lucka s Danem a dneska s námi Ondra Vlk, zakladatel Bagger Parku v Mostě.
1: No a Ondra nepřišel s prázdnou, má pro vás posluchače dárek a on vám teď řekne, co pro vás má.
2: My jsme si tady pro vás připravili soutěž o dvě all-inclusive vstupenky. Tyto vstupenky vám umožní neomezenou zábavu u nás v Bagger Parku ten daný den. Máte v tom všechny atrakce, včetně těch motorových, tak těch nemotorových.
1: Jsou to lístky, vstupenky all-inclusive, takzvaně.
0: Přesně tak a buďme to udělat tak, budeme velmi štědří, protože Ondra je taky takový štědrý, přines nám jen tak. Tak my vám je prostě jen tak dáme, bez jakékoliv soutěže. Stačí se pouze dovolat na 47... 522 14 15.
1: Tak to už je soutěž se dovolat jako.
0: No dobře, tak jako kdo se dovolá první, to není žádná
1: tak.
0: Nečeká vás žádná soutěžní otázka, přátelé, nemusíte se bát, že byste něco pokazili, budeme na vás hodní. Stačí se dovolat na 47 522 14 15 a dvě vstupenky jsou vaše.
1: No a pojďme podívat na telefon. Pojďme podívat se dívat na se, telefon. Ano. Halo, halo, Hit Radio Nord Music. Kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady Monika z Mostu.
1: Ahoj, Monika
0: ahoj,
1: z Mostu.
0: Ahoj, Moni a z Mostu.
1: Z Mostu dokonce.
0: To se hodí. Moni, ty nás asi pravděpodobně posloucháš, předpokládáme.
3: Ano, ano.
0: A voláš proč tedy?
3: Aby jsme s manželem a vnučkou se dostali do Bagger Parku.
0: Vy jste skvělá, Moni.
1: Hele, a je to dobrý, protože jsi byla jako první, tak se tam dostaneš. Máš dva lupeny all inclusive. Gratulujeme!
3: Paráda!
0: Zeptáme se, Moni, už jsi někdy byla v Bagger Parku v Mostě, když to máte takové příjemce?
3: Ne, ještě jsme nebyli. Vnučce budou vlastně 3 roky. Takže už jsme jako nad tím přemýšleli, ale říkali jsme si, jako byla tady na... týká já bambulíčka a už všude, jakoby. A teď jsme si říkali, hele, zkusíme. No a paráda.
0: Takže vstupenky jsou tvoje, Ondro. Je vhodný Bagger Park i teda od kolika let? 3+? Dá se?
2: Dá se v podstatě od 2 let. To dítě si můžete vzít na klín a můžete na všechny ty stroje a všechny ty atrakce s dětmi na klíně, takže tam pak to žádné omezení není.
0: Takže Moni, jako babička s dědou budete aktivní a budete si všichni společně užívat návštěvu Bagger Parku.
3: Moc krát děkuju.
0: Ale vstupenky máte platný až do konce října. To znamená, že ještě vnučka může povyrůst a můžete si počkat na chladnější počasí a podobně, takže kdykoliv do konce října si to můžete vybrat.
1: Moni, a mě zajímá jedna věc, teda jako ty jako žena, taky si něco zkusíš? Láká tě něco řídit? Bagr nebo buldozer nebo válec?
3: O, určitě, teď já jsem jezdila i s traktorem, takže určitě si vyzkouším.
1: Ondra se tady směje, hele, já myslím, že to padlo na úrodnou půdu, že Ondro?
2: Přesně tak.
3: A manžel, ten bude
1: jak malejku. I traktor si vyzkoušíš, Moni, všechno tam bude.
0: Moni, zaspomínáš si na stejný dobrý čas, jenom řekni nám, na traktoru si jezdila jako někde u dědy, u babičky na poli, nebo o prázdninách, nebo jako v práci, nebo kde, jak se ženská dostane na traktor, to taky není takový běžný.
3: No tak já jsem z vesnice, zrovna vlastně tady vlastně jako z českých Zlatníků. No a naši dělali zemědělství, takže... To úplně, to jsme jezdívali.
0: Takže to byl tvůj denní chléb vlastně, jízda na traktoru.
3: O, ani ne, ale prostě nás to bavilo jako děti.
0: No jasně, to bylo to nejhezčí dětství, Moni, co jsme si mohli takhle prožít.
3: No jasně, skákali z stejníku do sena, to jsme se včera o tom s manželem bavili. Jak jsme se nebáli, jak jsme tam skákali, kdyby tam byl nějaký vidla a dneska se bojíte pustit dítě na hřiště.
0: Přesně tak, ale nemusíte se bát, Moni, vy máte už program s manželem a s vnučkou zajištěný. Čeká vás teda, nebo získala si 2 lístky do Bagger Parku, takže si užijte.
1: Moniko, ještě jednou gratulujeme, vydrž nám na telefonu, měj se moc krásně a zase někdy se na tebe těšíme tady u nás na Hit Radio Nord Music. Ahoj.
3: Jo, díky, ahoj.
0: A pro ty, kdo nevyhrál zrovna teď lístky do Bagger Parku, nesmutněte, protože my pro vás na našich sociálních sítích máme další vstupenky a to na Bagger Fest, který se koná tuto neděli v Bagger Parku v Mostě, kde uvidíte integrovaný záchranný systém Bibibum, Míša Rušičková, dětské vystoupení a samozřejmě taky náš promotým Hit Radio Nord Music.
1: A já doplním, že ta soutěž probíhá na našem Instagramu, najdete ho jednoduše Hit Radio / Nord Music. Hit Radio.
4: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Mám pocit, že tě ztrácím. Poetika, Hitrá do North Music s vámi, taky dopolední show, ale zde Lucka Dan a taky náš dnešní host Ondra Vlk, který založil Bugger Park. A bavíme se nejenom o Bugger Parku, ale taky o tom, co se chystá, a to Bugger Fest. A jelikož jsme ve finále našeho rozhovoru, tak to pojďme všechno shrnout.
1: Ondro, je to na tobě. Pojď si to ještě odprezentovat.
0: Na něho dělá, jo?
1: No ne, tak můžu to samozřejmě říct všechno já, jakoby. No, ne, já bych teda chtěla jenom podotknout, což mi tady Ondra mezi písničkou řekl, což považuji za důležitý pro naše posluchače, že se o víkendu nejenom, že bude Bugger Fest, ale že se bude měnit otevírací doba Bugger Parku.
2: Ano, přesně tak. My od soboty už budeme mít až do konce prázdnin otevřeno každý den v případě příznivého počasí od 10 do 6 hodin. To v příznivé počasí, to znamená, pokud nebude pršet, vždycky tyto informace dáváme jak nám na sociální sítě, tak na náš web, takže každý návštěvník, který k nám půjde, ať se první mrkne na sítě nebo na web, jestli máme ten další den otevřeno.
0: Jak vás tam najdeme? Na sítích a na webu? Asi Bugger Park, že jo?
2: Přesně tak. Na Instagramu i na Facebooku je to Bugger Park, na webu je to www.buggerpark.cz.
1: Ondra, Bugger Fest se teda blíží, tak pojďme to připomenout. Ráno, dopoledne budou zasahovat, nebo budou ukázky integrovaného záchranného systému, to znamená policie, hasiči, městská policie. Odpoledne vám tam vystoupí dvě dětská představení, bim bum, bibi bum.
2: Bibibum.
1: Míša Růžičková a samozřejmě všechny atrakce k dispozici, dostatek jídla, pití, bude velké vedro. Ondra už sliboval, že bude zajištěný i osvěžení. Nejenom pro pány v podobě piva, ale především pro malé děti, že asi tam bude nějaká pára nebo...
2: Máme tam vodní skluzavku s bazénkem, máme tam lodičky na takovém vodním bazénu, budou tam vodní mlhy, ještě jedna vodní atrakce bude na dopravním hřišti, takže si myslím, že i té vody.
1: Takže plavky sebou vlastně.
2: Určitě plavky sebou.
0: Jasně, aby to jako fungovalo. Ondro, co by si chtěl, aby si děti z toho Bugger Festu odnesli, jako kromě těch zážitků, co jako nějaký poznatky myslíš toho, že si to vyzkoušej, jestli vůbec bude čas na to, tam je takový program nabitý, aby stihli ty atrakce ještě. Dá se to?
2: Určitě se to dá. My vlastně ten Bugger Fest máme proložený různými vystoupeními, vystoupení Kamily Hlaváčekové, tanečního studia, jsou to tam pak další volné chvíle, takže si myslím, že každý si může vybrat to svoje a případně se mezi tím odskočit na bagry a pak se zase vrátit zpátky k programu.
1: Máš třeba ty osobně, ty máš taky dvě malé děti, máte jako rodina si tam vůbec ten den anebo ten čas vlastně užít, když je tam třeba takováhle velká akce?
2: Já teda vůbec nemám ten prostor si to tam užít, protože to bude tak od 6 od rána do 8 do večera v plném zápřahu, takže tam já si myslím, já se to užiju, když přijdou lidi a když od nás odejdou spokojený.
1: Takže upozorníme teda Bugger Park, tento víkend v neděli probíhá Bugger Fest, velká rodinná zábava.
0: Já to pouze ještě doplním, že tam bude i náš tým Hit Radio North Music, který vás bude bavit. A dokonce mám takovou informaci, snad to ještě platí, že budeme hrát o bezdrátový reprák zadarmo taky, že jo? Je to tak, kývaní tajemně, že ano, takže i to tam můžete zažít. Tak já myslím, že volba na víkend je naprosto jasná, Bugger Park v Mostě. Ondro, my ti děkujeme za naprosto vyčerpávající informace.
2: Já vám taky děkuji za pozvání.
1: Volíme se čiž Bugger Parku, teďka mi Ondra říkal, já tam totiž, přátelé, byla někdy před tím 4 lety, když to začínalo. A Ondra mi tady říkal, no tak to už je tam úplně jinak dneska.
2: Úplně to už tam nepoznáš.
1: Je to daleko hezčí, prej.
2: Určitě.
1: Takže se na to
2: doufám.
1: Já taky doufám a samozřejmě já se tam přijdu podívat a budu se moc těšit.
0: Tak přejeme, ať se to podaří. Chtěl jsem říct, ať přeje počasí, to ale nemusím, to přát bude.
2: Já, bude teplo, takže všichni přijďte.
1: A ty plavky jsou jenom pro děti, nebo i maminky tam musí v plavkách? Nebo
2: maminky. Maminky se musí jít hlavně plavky taky.
0: No, hlavně maminky se mají jít plavky.
1: Dobře, no. A to tu klouzačku mám se sklouznout, tak je dobře, abych věděla, co mě čeká tu neděli.
0: Ne, děkujeme moc. Doufám, že zase někdy přijdeš k nám, že jsme tě nevyplašili tady tím, jak to tady úplně jak hezky.
2: Ne, máte to tady skvělý.
0: Je to v pohodě. To byl Ondra Vlk. Naloučí se taky Lucka Šlekdan Rakaský, protože my jsme ve finále.
1: Přesně tak. Samozřejmě zítra klasicky v 9 hodin na značkách vaše LSDčko. Jediná legální droga na severu Čech, to jsme my dva, vaše
0: mějte
1: LSD.
0: Mějte se krásně. Za chvíli.
1: Hezký den, hezký zbytek dne.
0: Čau.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 mezi 49. a 52. kilometrem. Je to ve směru na Drážďany a bude tam probíhat údržba vozovky v levém pruhu. A ještě v Žatci v Plzeňské ulici bude probíhat údržba a oprava svislých značek. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
1: We'll be right back.

0: proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
7: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu. V partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
6: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. Po víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrt běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
8: Překladiště odpadů u obytné zóny v ústecké čtvrti Krásné Březno zatím nevznikne. Záměr čeká hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Krajská hygienická stanice upozornila na rizika hluku, zápachu a dopadů na veřejné zdraví. Neštěmice ve svém stanovisku uvedly, že plánované zařízení představuje pro hustě obydlenou část města hned několik rizik.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, v Polabí až 33 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hit Rádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80, 90, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný.

0: Lena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše, čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo? A když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top. Na koho vy si vybavujete? Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo českej, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni, zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996 a teda když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda, na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on a kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hitrádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, anebo mi prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab s hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuju film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se, osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Když jsme tohle slyšeli poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem jako letní hit přát. Za chviličku Matter Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Firma Havelka Uhel na Staly, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase z Teplic na Děčín u odbočky na Varvažov probíhá výstavba okružní křižovatky. Silnice je pro nákladní auta neprůjezdná. A na trase mezi Mostem a Lovosicemi u Skršína bude u Kranice probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
6: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
7: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
14: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný než ten, co získáte u své banky.
13: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Nová ambulance v Lounech prověří vaše kosti. Ambulance denzitometrie, která pomáhá včas odhalit osteoporózu a další onemocnění kostí, otevře v Lounech na poliklinice v červenci. Dosud museli pacienti za tímto vyšetřením dojíždět například do Chomutova. Vyšetření pomáhá včas odhalit zřídnutí kostí a další onemocnění.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na Ústecku bude dnes většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, teploty 29 až 32, v Polaví až 33 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Odpoledne s Hit Radiem pokračuje dál, dneska máme 24. června, přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře, v srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za tenhle hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

want for Christmas is you. Pro vás, kdo máte smysl pro humor. A kdo se taky těšíte, že za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, happy ending.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín. Ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo. Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený. To prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Millennia, Two Brothers on the Floor a Dreams na Hit Rádiu. Právě.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě, to si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný, díky. Tak nemáte začno, tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
7: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
8: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory. Ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
7: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
8: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
7: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zelčín.cz.
10: Klikni! Co frčí tohle léto?
11: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
10: Ideální na prázdniny.
11: Doma, venku, na dovče.
10: Beru!
11: Když hry, tak Mironet.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společnému účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Miles Smith.
1: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 3:15 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin. Můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. a 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Tap Thumping. A nejlepší na to je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak nemusíte čekat až do večera, tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio, tak buďte s námi. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
2: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
8: Máte rádi dobré jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
9: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na příjezdu do Mostu, je to směrem od Lovosic, bude tam probíhat údržba zeleně. No a se zdržením musíme i dneska počítat v Bílině v obou směrech. Opravuje se tam silnice mezi Kruháči. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Klikni!
6: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
5: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironet.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
13: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
12: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
1: V Žadci se budou hrát šachy pod čirým nebem na přání občanů. Na čtyřech místech po městě budou venkovní šachy a projekt vznikl díky nápadům z participativního rozpočtu. První šachomat se spustí už ve středu 1. července v parčíku u kostela svatého Jakuba v Tyršově ulici. Tam také bude otajněno, kde budou ostatní šachomaty po městě.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většinou jasno, odpoledne hlavně v okolí hor až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, v Polabí až 33 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
12: No já nevím, jaké máš téma, tak dej.
0: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý, veď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.

0: Minelli, ram pam pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na roletu dvojsmyslu, jako každou středu ve 2 odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, tedy zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo, no, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. A, výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle na úvěd. Pěkný trojky. Super, díky.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Radio North Music.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí.

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned. Žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů, oni tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Z Mělníka. Takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to
3: má podařit. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc.

0: stačí. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. Flash dance.

0: bombou. Tak jsme si zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj si vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát. Cože?
3: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
4: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne spadla, padla.
3: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
3: Těší se na vás Káťa Haplová
2: a Kamil Bílský.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě už o víkendu. Já jsem Jirka Plnáč, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Neztrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
10: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
11: Hit Radio, Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor na příjezdu do mostu od Chomutova. Konkrétně na nájezdu od Oby se srazila dvě osobní auta, takže v tomto místě teďka počítejte s omezením. A další varování je z Děčínska, konkrétně za Kytlicemi směrem na Rumburg. Tam pro změnu uvízlo nákladní auto pod viaduktem, takže v tuhle chvíli je silnice neprůjezdná. Musíte to vzít jinudy. Tolik info od nás, přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
12: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
13: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Vláda v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ještě ten den se prezident obrátil na ústavní soud. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce i celou společnost. Středočeský kraj proto podpoří organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
14: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, nešíří se třeba žloutenka anebo HIV.
13: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje téměř 7 milionů korun. No a téměř 40% malých a středních firem a podnikatelů hodnotí umělou inteligenci jako vítaného pomocníka. Proti tomu 15% i podle průzkumu vnímá spíš jako ohrožení. AI se v Česku zatím silně prosazuje v poradenství nebo v profesních a IT službách.
1: Fotbalový servis.
13: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
0: Aktuálně na severu Čech až 33 stupňů Celsia. No a podle aktuální předpovědi meteorologů se zítra můžeme dočkat až 35. Má cenu něco dodávat? Asi ne.
1: Hit Radio North Music.
0: Maximálně, že začínáme. Je středa, 24. června, byly 3 hodiny a tak startuje odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. Zdravím všechny a závidím těm, co už mají volno, anebo aspoň těm, co už se můžou schladit někde u vody. A vy, co ještě makáte, tak doufám, že pro vás budem takovou oázou na té severočeské poušti. Jako první

Leony. A ještě jednou vás zdraví Kamil z odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne. Přátelé, dneska nás čeká bezesná noc. Proč bezesná noc? No protože dneska v noci hrajou čeští fotbalisté na mistrovství světa o všechno. A když říkám o všechno, tak myslím doslova a do písmene. Možná vás fotbal zajímá, možná ne, ale vzhledem k tomu, že jsme tam postoupili po 20 letech, tak se o tom všude mluví, všude píše, takže vás to asi neminulo. Prostě první zápas jsme prohráli, druhý v uvozovkách jenom remízovali a také potřeba, aby jsme dneska v noci vyhráli, ale bude to sakra těžký. Přátelé, hrajeme s Mexikem. Mexiko pořádá to mistrovství světa, tím pádem jsou doma. Hraje se na tom jejich věhlasným aztéckým stadionu. Ten bude beznadějně vyprodaný.

vyrovnaný. Prostě nic těžšího před náma snad ani nemohlo, ale bohužel stojí a je to Mexiko. Takže dneska ve 3:00 Česko versus Mexiko. A jak se říká, naděje umírá poslední, takže nezbývá, než věřit. Neboli, řekl bych to jinak, vy, co vstanete, tak jste věřící a ateisti, když se vyspinkají do růžova.

0: Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Ladíte Pavla na Hit Radio Nord Music a nejenom, že ho ladíte, ale vy s náma i vysíláte a za to zase moc krát dík. Mám tady hned dvě čerstvé zprávy na našem WhatsAppu, 37 39 958. Ta první je od Petra z dálnice D7, kde hlásí, že na 70. kilometru za Všehrdy, a to ve směru na Prahu, je nepojízdnej nákladák. Máme si tam dát bacha, Petře, díky moc. A chválím taky Lucku, která písla na 37 39 958, přijela do Ústí nad Labem od Liboušce a varuje před havarovanýma dvouma osobákama, ale dá se to v tom místě projet. Takže tolik info od vás a taky důkaz, že Hit Radio Nord Music je to nejlepší rádio na cestu domů. Známe to na severu Čech jako svoje boty a vždycky vám dobře poradíme, kudy jet. No a co za tuhle spolupráci? Náš Instagram. Sledujte nás na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, protože tam právě jednomu řidiči dáme na konci tohohle týdne 10 000 korun na pohonné hmoty. Stačí nás sledovat, stačí se soutěže zúčastnit. No a na konci týdne jeden šťastlivec vyhraje skutečně desítku, ať už na benzín, anebo naftu. Zkrátka dobře, díky Hit Radio Nord Music můžete celý léto jezdit úplně zadarmo. Tak šup na náš Instagram Hit Radio podtržítko Nord Music.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
3: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
0: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Taky nechcete končit léto větou.
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika,
17: sportáky,
16: zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete s
20: Tisku levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
23: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
22: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Sebastián se nám zatoulal do odpolední šoupadla na Hit Radio Nord Music, ve který dávám právě teď do placu babský rady na vedro. Takhle, hned na úvod upozorňuji, jsou to rady jedna paní povídala. Neříkám, že všechny fungujou, neříkám, že jsou všechny osvědčený, neříkám, že všechny zaberou. Na druhou stranu, ať zvedne ruku ten, kdo se aktuálně na severu Čech nepotí. Já myslím, že moc lidí ruku nezvedlo, prostě to vedro je příšerný, takže vlastně každá rada dobrá. A proto jsem si našel tři babský rady na vedro, který jsem ještě sám nikdy nevyzkoušel a třeba fakt fungují, taky dávám do placu. Přátelé, ta první rada zní mokrej ručník do okna. Ono obecně se říká, když jsou venku takovýhle vedra, že máme být zabedněný, zavřený, prostě nepustit tam přes den to vedro a naopak večer, až sluníčko zapadne a vzduch se trošku ochladí, tak se vyplatí větrat. Ale aby to mělo opravdu ty správný grády, tak máme ještě namočit ručník ledovou vodou, pověsit si ho do toho otevřeného okna a pak se nám prej bude spát jedna báseň. Tak proč ne? Můžeme vyzkoušet. Druhá babská rada je větrák. Ale ne klasika, protože větráků máte doma všichni asi spoustu, ale když ho pustíte, tak na vás fouká ten teplej vzduch a to není vodo. Takže prosím vás, větrák, před kterým stojí miska s ledem. To je další babská rada, prostě dá do misky led a on jak vám tam postupně taje, jak se postupně vypařuje, tak ten větrák rozfouká tu ledárnu do místnosti a zase by se nám mělo dobře spát. No a třetí babská rada zní polštář na 3 hodiny do mrazáku. Tak první, co mě tady trošku zaráží, komu se vejde, prosím vás, do mrazáku polštář? Ale prej stačí aspoň sundat ten povlak, i to je dobrý. Nicméně z vlastní zkušenosti, prosím vás, zdůrazňuji ten časový limit 3 hodiny, jo? Já jsem vyzkoušel totiž jinou babskou radu, a to sice pyžamo do mrazáku, ale já jsem ho tam dal hned ráno, když jsem se vyspal. To byla příšerná noc, katastrofa, takže jsem ho ze sebe slíknul, strčil jsem ho do mražáku, šel jsem normálně do práce a večer, když jsem se vrátil, vykoupal a chtěl jsem jít spát, tak jsem ho z toho mražáku vyndal. Hele, to pyžamo nešlo ani zlomit, natož oblíknout. Takže dodržujte babský rady doslova do písmene.

0: goodbye.
1: Bude 3:15 a hraje vám Padla na Hit Radio Not Music. Přátelé, Lucka Schlegr je zpátky. Jestli posloucháte Hit Radio Not Music pravidelně, tak víte, že nastala chvilka, kdy vlastně vysílal pouze Dan Rakacký sám dopolední show LSD a aktuálně vysílám pro změnu já sám Padla bez Káti Haplovy. Prostě ženský si vzali volno, je tohle možný. Ale Lucka Schlegr se dneska slavnostně vrátila a svěřila se všem ženským, že musíte vyzkoušet volno bez dětí. Ona je sama matka 3 dětí, 3 synů a pečuje o ně, jak jenom může a vždycky je bere všude sebou. Nicméně, vyzkoušela si sama na vlastní kůži, že manželství hodně prospívá nechat někdy děti doma. Tohle sama řekla dneska v LSD.
2: A je to skvělý, bez těch dětí nechat je doma. Doporučuji všem manželství.
3: A víš o tom, pravidelná kůra. Víš o tom, že jsi to teď spoustu manželům a mužům hodně zavařila? Že manželky bouchtí taky teď.
2: No a poslouchej, zrychlujou. Pouchněte se na ten makovní účet, rychle. A udělejte pro tu manželku něco dobrýho taky, jo? Aby ona byla taky unavená s dětí, pořád vaří, pere, smaží, já nevím, co všechno dělá, rozumíš, věší prádlo. Chudinka, máme to plný zuby, chodí do práce, chodí cvičit, aby jsme dobře vypadali, aby jsme dobře jedli, všechno, ještě aby jsme fungovali v posteli. No to tě prostě nebaví, potřebuješ na Santoríny.
1: Pánové, upřímně, stihli jste vůbec všechny funkce ženy? Došlo vám někdy, kolik toho ta ženská vlastně dělá? A slyšeli jste někdy tenhle seznam na vlastní uši? Tak Lucka Schlegr nám ho dala právě teďka do placu. Tak dámy, klobouk dolů před váma. Ani já jsem netušil, kolik toho vlastně je, takže ten další hit je jenom a jenom pro vás. Pro všechny ženský na severu Čech. The Sound of Silence.

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Syndle X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
10: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
10: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Iglesias. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music v den, kdy má svátek Honza. Teda takhle, v kalendáři je napsáno 24. června Jan, ale prostě všichni jim říkáme Honza, že jo? Nebo znáte někoho ve svém okolí, komu byste říkali Jane? Jane, prosím vás, Jane, mohl bych, Jane, smím, ne. Prostě Jan je u nás Honza, neboli ta převedená německá verze Hans. My jsme prostě zvyklí na Honzu. Já myslím, že stoprocentně nějakýho Honzu teďka v hlavě vymyslíte, protože je to vlastně druhý nejčastější mužský jméno v České republice. Je jich asi 300 tisíc, takže to by bylo, abyste ve svém okolí aspoň jednoho Honzu neměli a tím pádem máte důvod mu pogratulovat. No a pozor, ženská jména, jména Jan je samozřejmě a logicky Jana. Takže kdyby se náhodou stal double, neboli že vy jste Jan a doma máte Janu, tak to chce dneska ale opravdu stylovou oslavu. Stylovou oslavu, na který si Jan a Jana můžou třeba připít ginem Jan Sen. Co vy na to? Ale jestli radši zelenou, měl bych tady Green Day. To je taky slušný pití. Dámy a pánové, tohle je odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a přejeme vám krásný odpoledne.

0: Green Day se taky postarali o tečku za první 60-minutovkou středeční padla na Hit Radio Not Music a my se jdem mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pokud míříte na Děčínsko, tak aktuálně pozor ve Varnsdorfu v Kamenické ulici. Tam došlo ke střetu dvou osobáků. Jinak relativní klid až teda na všechny ty opravy, které jsou samozřejmě s létem spojený a jak silničáři říkají, opravit to musíme. Takže prosím o trpělivost, prosím o klid, nikam v tom vedru nespěchejte a hlavně pokud něco víte, tak volejte. Vaše dopravní info můžete volat na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
5: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
6: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxu doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Prázdniny jsou za rohem, období, na které se těší každý skaut a skautka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů, což je asi o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
14: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou a hlavně jsou spolu. V partě lidí, níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
0: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. No a fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. V Otroci o tom informovali na klubovém webu. Slovo vedro teď skloňujeme ve všech pádech, takže vás asi nepřekvapí i, že v předpovědi počasí mám pro vás vedro. Přátelé, dneska na severu Čech až 33 stupňů Celsia, no a zítra počítejte s tím, že by se rtuť teploměru mohla vyšplhat až na 35.
12: Hit Radio Nord Music.
0: A my jedeme dál. Je středa, byly 4 hodiny a pokračuje padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. A protože se blíží léto, a protože se blížejí letní lásky, tak vám už za chvilku prozradím, který profese jsou ty nejméně věrný, ať víte, na koho si dát bacha. Každopádně na úvod další hodinky Black Eyed Peas.

Take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren a Ordinary vpadla na Hit Radio Not Music a jde se hřešit velebnosti. Neboli, která profese zahýbá úplně nejvíc? Přátelé, tak to je čerstvý průzkum, který vlastně vznikl díky internetový seznamce. Tak ono obecně se dá předpokládat, že internetová seznamka ví, kdo na ní je, co tam dělá, neboli kdo, s kým, kde a proč a tak dále. Ale tahle internetová seznamka využila toho, že má skutečně několik tisíc zaregistrovaných, se kterýma prostě může na rovinu pokecat, kdo jsou a kde co dělají. A tak díky tomu víme i to, který profese zahýbají úplně nejvíc. Mám tady jak žebříček pro ženy, tak žebříček pro muže. A protože se říká, že dámy mají přednost, takže dámy, nebudu chodit kolem horký kaše a rovnou to prásknu. U vás skončily na prvním místě sekretářky. To už je takový klišé, co říkáte. Jako, to se tak nějak předpokládá, tak nějak mezi lidma traduje. Tohodle se prostě nezbavíte. Někteří dokonce přejmenovali tohle povolání na sex retářku, takže bohužel i tahle seznamka to potvrzuje a sekretář

vždycky skončily na prvním místě, jakože jsou ty úplně, úplně nejvíc nevěrný. Na druhém místě skončily právničky, to mě teda překvapuje, do právniček bych to neřekl. Možná, jestli si nechávají takhle platit v naturálích, nevím. Každopádně mají druhý flek. No a na třetím místě skončily zdravotní sestřičky. Tak to už je taky takový klišé, řekl bych, nálepka, která je provází celou profesi, prostě sestřička a doktor, že jo, to se taky traduje od nepaměti. Tak to je bedna pro ženy, no a bedna pro muže, tam skončili sami kravaťáci. Představte si, že na prvním místě jsou úplně ty nejvíc nevěrní inženýři, to úplně nevím, co je za povolání, ale jakmile to má titul Ink, bacha na něj. Na druhém místě skončili finanční poradci. Tak to je profese, která vám vleze až do bytu, to je pravda. Tak když už tam jsou, tak co by si neužili, že jo? No a na třetím místě skončili bankéři. U nich mě to trošku zaráží. Ty znám vlastně jenom v bance za sklem. Tam si úplně neumím představit, že se dostaneme do bližšího kontaktu. Každopádně to je výsledek internetové seznamky, který povolání jsou úplně ty nejnevěrnější. Takhle je to správně. U žen vyhrály sekretářky, u mužů inženýři. Vůbec si neumím představit, kdyby to dali dohromady inženýr se sekretářkou. To by si naběhli oba.

0: a Rihanna vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Přišel mi geniální příběh na náš WhatsApp 37 39 958. Hovoří vlastně za vše, netřeba komentář. Ahoj rádio, i já jsem řidička a chci se pochlubit, jaká jsem blbka. Potřebovala jsem dneska nakoupit a vezla jsem v autě i svého psa. Protože vím, že je vedro, nechala jsem ho sice v autě, ale stáhla jsem okýnka, aby mu vedro nebylo. Věděla jsem, že do auta nikdo nevleze, když je tam pes. Když jsem se z nákupu vrátila, nejenže do auta nikdo nevlez, ale naopak z něj vylez. Pes tam nebyl. Zmateně jsem běhala kolem parkoviště, až mi ho ochranka asi po 10 minutách přivedla přímo z obchodu. Řidiči, apeluju na všechny, nenechávejte nic ani nikoho v autě. Verča. Verčo, děkuju moc za krásnou zprávu. Někomu se možná teďka zježili vlasy hrůzou. Ježiš, co to udělala s tím psem? Myslela jsi to, dobře, chápu, ale jsem ráda, že jsi... Jsem ráda, je to možný. Já už po druhý tenhle měsíc mluvím v ženském rodě. Se mnou se něco děje. Jsem rád, že apeluješ na to, aby tohle fakt nikdo nedělal. Prosím vás, ty vedra jsou neúprosný, ty vedra jsou strašný, ty vedra jsou příšerný. Nic a nikoho v autě nenechávejte. Děkuju. A naopak mám pro všechny řidiče odměnu 10 000 korun. Kdo má zájem, ať sleduje náš Instagram hitradio_nordmusic, protože právě tam si můžete vyhrát 10 000 korun na naftu anebo benzín a pak jezdit celý prázdniny úplně gratis. Tak honem, honem, honem, v pátek losujeme vítěze.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude je fajn. Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: Jídlo a skvělou atmosféru? Pak si nenechte ujít nový Street Food Festival v Bílině. V sobotu 27. června se Mírové náměstí promění v ráj chutí z celého světa. Přijďte ochutnat originální speciality, setkat se s přáteli a užít si den plný vůní, chutí a zábavy. Chybět nebude ani hudební a doprovodný program pro celou rodinu. Street Food Festival Bílina 27. června na Mírovém náměstí.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

We pray. To všechno v 4:30 vpadla na Hit Radio Nord Music. A pozor, dneska večer si můžeme společně všichni zabékat. Proč zabékat? Protože dneska od 18 hodin vám znovu naservírujeme ty největší pecky let 80., 90. a milénia. Ovšem pozor, dneska večer jsme si řekli, že by mohli být český, anebo československý, aby každý rozuměl, aby každý chápal text a aby si každý mohl taky zabékat. Takže přátelé, dneska večer od 18 hodin opět Hit Radio Classic na Hit Radio Nord Music a nejenom ty světové hity, ale tentokrát se dostane i na československý pecky. Třeba na Šalom. Až jednou a legendární Petr Muk. Ale bude i písnička pro tebe. Mňágáš Dor. A nebo slovenská kapela Tým. Palo Habera a Krátké lásky. Tak tohle všechno od 18 hodin na Hit Radio Nord Music. Ale abyste nečekali tak dlouho, tak si dáme ještě jednu retropecku. Skupinu Alphaville, skupinu, která byla i na severu Čech, v Ústí nad Labem, v Kulturáku, anebo v Letním kině. I ta určitě patří mezi tyhle legendární retrohity. Na Hit Radio Nord Music.

0: ohňostroj, který odpálela Katy Perry, vpadla na Hit Radio Nord Music, abyste v tom vedru za volantem neusnuli. Zaplať pámbu za chytrý auta, to tady říkám na rovinu. Nejenom, že chytrý auta dneska dokážou takový základní věci, jako že třeba umějí dodržovat vzdálenost, abyste se na někoho nelepili, nebo vás hlídají v tom vašem jízdním pruhu, abyste omylem neuhnuli moc doleva nebo moc doprava, a nebo hlídají ten mrtvej bod na tom zpětném zrcátku, abyste nezačali předjíždět ve chvíli, kdy zrovna vás někdo předjíždí. To jsou všechno super věci, ale dneska je taky dobrý, že ty chytrý auta poznaj, když jste unavený, když je takovýhle vedro, když jste třeba ještě navíc po jídle, teďka vás čeká ta dlouhá štreka z práce domů a pomalu vám padají víčka a za tím volantem usínáte, usínáte a usínáte. Tak v tu chvíli samozřejmě chytrý auta zpozorní a řeknou bacha, je čas zastavit, je čas udělat pauzu, dej si kafe a pokračuj za chvilku. Super věc! Na druhou stranu ne všichni máme chytrý auta, že jo? Takže my, co máme starý auta, chce to vozit vedle sebe manželku. Až začnete usívat, tak do vás akorát šťouchne a zařve. Nechrápej!
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
11: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: odpolední show padla na Hit Radio Nord Music Overdrive, a to v den, kdy je v kalendáři magická 24. Proč magická? No protože vždycky, když se objeví v kalendáři 24, tak automaticky všichni začnou počítat, kolik měsíců zbývá ještě do Vánoc, jo? To je klasika, prostě číslo 24 v kalendáři, to máme všichni spojený s Vánocema, takže kdykoliv se tam objeví, hned počítáme, kolik toho ještě zbývá, kolik toho ještě zbývá. Ale pozor, přátelé, dnešek je naprosto speciální den, protože dneska je 24. června a to znamená, že je stejně dlouho po Vánocích, jako stejně daleko do Vánoc. Neboli před 6 měsícema Vánoce skončily a za 6 měsíců Vánoce začínají. Prostě 24. červen, magické to datum. Takže zatímco před půl rokem jsme zpívali třeba tohle.
1: Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, dudlaj, dudlaj.
0: Tak počítejte s tím, že už za 6 měsíců budeme zpívat třeba tohle.
2: Narodil se.
3: Drž hubu, nemůžeš se to zbavit aspoň na Vánoce, člověče, tyhle ty politické provokace.

0: O další tečku dnešního odpoledne se postarala Daša, a to vpadla na Hit Radio Net Music ve středu těsně před 17. hodinou. Jdem se zase mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně v Chomutově pozor v Lipské ulici, a to konkrétně u Lidlu. Havaroval tam totiž osobák, takže v tomhle místě teďka počítejte s omezením. Jinak přeju šťastnou cestu a znovu připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, aby mohl na summit jet ještě před rozhodnutím o kompetenční žalobě. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ale mohou komplikovat práci záchranných složek. Proto by řidiči měli dodržovat důležitá opatření, jak říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
7: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
0: Při dalším stání v koloně je dobré mít v autě dostatečnou zásobu pitné vody a lehké trvanlivé potraviny. Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2007. V Číně je v Národním superpočítačovém centru v Shenzhenu. Z prvního místa se sadil americký superpočítač. Čínský superpočítač zvládne více než 2 triliony výpočetních operací za sekundu. No a postup českého týmu do vyřazovací části fotbalového šampionátu není podle bookmakerů příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících ale spíše věří Mexiku. Duel Česko-Mexiko se hraje zítra ve 3 ráno našeho času.
8: Co na tohle vedro, přeci mokrý hadr na palici. Takhle nějak by se dalo popsat aktuální počasí na severu Čech a jak na něj. Přátelé, minimálně do stínu, ne-li přímo do vody. A hold to vydržet, protože dneska se to pohybuje kolem 33 a zase půjdeme vejš. Na zítřek předpovídají meteorologové až 35 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
8: A my jsme v cílový rovince, neboli posledních 60 minut středečního padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. Hned na úvod vám prásknu, že došlo k chybě, která se stane možná jednou za 10 let. Nejkrásnějším mužem Česka se stal totiž Slovák. Cože? Za chvilku víc. Každopádně do té doby třeba Pink.

Tesla na Hit Radio Not Music. A představte si, že nejhezčí Čech je Slovák. Taky vám ta taky vám ta věta nedává úplně logiku. Nejhezčí Čech je Slovák. Mně teda taky ne, ale stalo se. Konala se soutěž krásy, ovšem ne Miss, tedy ženská, ale ta pánská, Mr. Czech Republic. No a vyhrál Daniel Zedníček. Na tom by ještě nebylo nic tak divného. Do té chvíle, než se dozvíte, že je to rodák z Bratislavy. A že to vlastně není poprvé v téhle soutěži, kdy vyhrál Slovák, protože už v roce 2022 vyhrál Slovák, v roce 2024 vyhrál zase Slovák. A prostě, pardon, mě to hlava nebere. Ne, že by nebyly krásný ty vítězové, to vůbec ne. Když jsou to taky účastníci reality show Love Island, že jo, tak to je reality show, která je vyloženě o lidském těle, tam se prostě lidi musí líbit. Takže hezký jsou kluci, to nemůžu říct, ale nedává mi logiku, aby českou soutěž vyhrál Slovák. Jo, až bude Miss International, no prosím, nebo Miss World, tam ať si to rozdají všechny země proti sobě, ale když hledáme nejhezčího českého chlapa, měl by to vyhrát Čech a teprve ten si to pak rozdá se Slovákama a ostatníma. Aspoň teda můj názor, ale asi nová doba, nedá se nic dělat. Už máme slovenského premiéra, teď máme Slováka nejhezčího Čecha. Za chvilku nás budou nutit, aby jsme zpívali Nad sněžkou sa blízká hromy divu bijú.

hand.

0: Hit Radio Not Music, Padla a Flames.
1: Jsme Hit Radio Not Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Posílám z rádia jeden obrovský dík za to, že nejenom posloucháte, ale že i dneska s náma vysíláte, a to konkrétně na WhatsAppu 37 39 958. Jenom díky vám jsme to nejlepší rádio na cestu domů, protože víme, kde se co šustne, a máme pro vás aktuální info ze severočeských silnic. Tentokrát nám píše Iveta z Teplic a píše upozornění, že v Teplicích na Nádražním náměstí došlo k bouračce a srazil se tam osobák s autobusem. Takže prosím vás, v tom tomhle místě teďka projíždějte opravdu pomalu, protože je to tam s omezením a projíždí se nárazově. Děkuju moc a celý týden taky připomínám, že za to, jaký jste skvělí řidiči a za to, jak nás informujete a hlavně sami sebe, tak pro vás máme jednu velkou odměnu na našem Instagramu. Je to 10 000 korun na benzín anebo naftu. Léto je před náma, bude se cestovat, bude se jezdit na výlety, pojede se na dovolenou, tak co si nenatankovat zadarmo, respektive za prašule Hit Radio Nord Music. Jestli chcete, stačí nás sledovat na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, a zasoutěžit si s náma právě o 10 000 korun, ať už na benzín, anebo naftu. Tak to pojďte ještě zkusit, protože v pátek losujeme vítěze.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
3: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
5: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na

0: DC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
1: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
8: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

se povedlo, ale neskutečně. Strašně se mi líbí novinka od kapely Poetika Blízko, kterou vám právě teď naservírovala odpolední show Padla na Hit Radio Not Music. No a jestli vám se aktuálně líbí klimoška v autě, tak bacha, v Itálii by se vám to mohlo sakra prodražit. Přátelé, pokud se chystáte na dovču letos právě do Itálie a tam jsou takový vedra jako u nás, takže klimoška je nezbytná, tak veliký pozor. Samozřejmě, že i v Itálii, když jedete autem, můžete používat klimatizaci, ale v Itálii platí zákon, že když zastavíte tím autem, třeba zaparkujete, budete na někoho čekat, zkrátka dobře, nebudete hnedka pokračovat v jízdě, tak musíte vypnout motor a automaticky musíte vypnout i klimošku. I kdyby bylo venku 100 stupňů, prostě musíte. Itálie na to tlačí, Itálie na to dbá, je to samozřejmě z nějakých ekologických důvodů a běda vám, jestli to neuděláte. Hrozí tam pokuta až 10 000 korun. A to si myslím, že za klimošku docela dost. Takže přátelé, pamatujte na to, jestli vyrážíte do Itálie, tak radši klidně v autě bublejte jak čerstvě uvařený lazáně, ale budete to mít gratis.

0: I odpolední show padla na Hit Radio Not Music, protrhne za chvíli cílovou pásku a bude konec, ale do té doby ještě něco stihne. Třeba zahrát na koupálka, kam teďka utíkají úplně všichni, ať už ze školy, anebo z práce, a který ještě nějakou tu hodinku by měli mít otevřeno. Takže přátelé, jestli nás právě teďka slyšíte na tom vašem koupališti a ladí tam Hit Radio Not Music, tak já slibuju, že k té vodě, k tomu vychlazenému pivečku, limče, anebo nějaký dobrotě, za chvilku ještě stihneme třeba letní pecku Danza Kuduro. No a hned jak to dohraje, letím za váma na koupák. Tak krásný odpoledne z Hit Radiem North Music.
1: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia North Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schlegr a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio North Music.
2: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: FK Viagem Ústí nad Labem hledá nové fotbalové talenty. Do nejmladších kategorií přijímá kluky i holky narozené v letech 2018 až 22. Novinkou od léta bude také dívčí přípravka pro všechna děvčata ročníku 2015 a mladší. Přidejte se k modrobílé rodině a objevte radost z fotbalu i sportu. Více informací najdete na webu fkviagemustí.cz.
1: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Ústí nad Labem, a to konkrétně v přístavní ulici. Tady totiž u zastávky Přístav probíhají aktuálně stavební práce, takže v místě počítejte s omezením provozu. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
3: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale

0: postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Tak prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje. Takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always Love You.
1: If I should stay.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo? Že všichni jako tak nějak, nebo třeba polka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777, dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To nejlepší z 80., 90. a milénia Nena právě teď na Hit Rádiu. Já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to, to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

0: Zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta. Prostě máme je v hlavách, jo? Pak jsou songy, který jsme třeba zapomněli. A díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. Dáme si Kate Bush, dáme za chvíli.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 miliony 590 tisíc korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 tisíc, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 miliony 490 tisíc, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 miliónů 360 tisíc a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 miliónů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777-937-777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

0: Tohle je Garrett Gates na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďa ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. Takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budeme samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burg, taky Katrina nebo Tým.
1: $178,000 dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

Nádhera, Týma krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky pro jen hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, páč je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No a jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunout ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.

0: www.radiovinny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou. Nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci. Dobře, 2 měsíce prázdnin jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zmrzka, jo, pizza. Jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky. Vůbec? Pizza. Jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky. Vůbec? O nic nejde. Tak držím.

0: More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer, a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: hrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Za chvíli 9 hodin já se s vámi budu pro dnešek loučit. Užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin. Mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, YouTube nebo Spice Girls.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Podvětruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.